0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: dřív, než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Mňam, to je dobrý.
2: To je jam.
1: Jam?
2: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
1: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
1: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jam, to si slízneš.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
9: CZ.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
1: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
0: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
2: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. AZ Papír. CZ.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi i letos mají zájem o letní dovolenou. Trvající válka na Blízkém východě nás od nákupu zájezdů podle cestovních kanceláří moc neodradila. Při výběru letošní destinace ale jsme opatrnější a mnohem víc se zajímáme o bezpečnost a cenu. Doba letních pobytů se zkracuje, nejčastěji budeme vyrážet na týden. Hantavirus má ve Španělsku další potvrzený případ. Zdravotníci ho oznámili u muže v Madridu, který byl umístěn do karantény po vylodění z výletní lodi. Jedná se o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci lodi izolovány. Včerejší prohra proti Norsku byla zasloužená, byli jsme jednoznačně horším týmem. To jsou slova kouče Rulíka po teprve druhé prohře s tímto severským soupeřem v historii. V dnešním duelu proti Kanadě už tak o první místo v tabulce hrát nebudeme, naopak můžeme skončit i na čtvrté příčce. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Jihomoravská koupaliště zahájila sezónu. Start má za sebou brněnský Dobrák. Dneska se na otevření chystá správa bazénu na Kraví hoře. Od soboty si pak lidé zaplavou mimo jiné na koupalištích Brněnská riviéra a Zábrdovice. Na sobotní začátek sezóny se také chystá městská plovárna ve Znojemské Louce. Tropický den s teplotami až 32 stupňů Celsia mají před sebou Brno a Jihomoravy. Hodně teplo bude také zítra. Z Brna Jitka Valášková.
5: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.

0: Michal Šulte, Rehab 605 a Hit Radio, krásné ránko. Jaký máte ráno?
1: Jako po včerejšku trošku smutné, co se týká třeba hokeje.
0: To je pravda. A Jasmin koukala. David koukal.
2: Jsme byli s kamarádama venku na zahrádce a sledovali jsme to, takže atmosféra příjemná, výsledek ne tak úplně.
0: Taky jsem koukal. Já si myslím, že naši hokejisti by si zasloužili nějaké hromadné povzbuzení od celé naší republiky. A to můžeme zprostředkovat právě díky rádiu. Tak co, kdybyste nám do minuty šampionů, která začíná za malou chvíli, napsali nějaký vzkaz našemu hokejovému týmu a třeba se to k ním i dostane?
1: Tudíž po vás chceme zase tři věci, jo. Jak se jmenujete, odkud jste a jestli to zvládnete, tak nějaký opravdu povzbudivý vzkaz pro ty naše kluky.
0: Prosím vás, chápeme, že po včerejšku jste plní emocí, ale opravdu, jak říká Jasmin, chceme povzbudivý vzkaz pro naše hokejisty. Tak číslo znáte 777-937-777. Hnedka po Pink se do toho pustíme. 6.06, hezké ráno.

0: Tohle je Pink na Hitrádiu, 6 hodin, 10 minut, začíná minuta šampionů a chtěli jsme po vás, jestli byste něco vzkázali našim hokejistům, našemu týmu, tak minuta šampionů začíná právě teď.
1: David Žacler, tak včera se hokej nepoved, tak hoši dneska zabojujte a zkuste vyhrát. Ode dna se vždycky odrazíte.
0: Martin Brno, držíme palce, jste borci.
1: Tom Liberec, nevadí.
0: Tereza Plzeň, nezdávejte to, fandíme vám.
1: Lukáš Ostrava, ukažte sílu týmu.
0: Verča Liberec, věříme vám až do konce.
1: Eliška České Budějovice, jste naši hrdinové.
0: David Olomouc, hlavy nahoře, jedeme dál.
1: Andrá České Budějovice, hrajte jako s Pastrňákem, hrajte za Česko.
0: Tomáš Brno, bratrsky si rozdělíme Finou a Švajcarou o vyraďovačkách.
1: Lucka Praha, kluci, den blbec jste si již vybrali, tak hrnaně jsme při vás a držíme vše, co máme, nezavřené.
0: Nezanebřeme. Ahoj, Anička z Brodu, hlavně žádný nervy, pukem, ale i brána velká, národ už dneska drží palce, nervy, pivo. Tak do nich, přesně tak, a ještě tady máme jednu hlasovku, pojďme na to.
2: Ahoj šampioni, tady Romča z Ostravy, fičím zrovna do práce, vysadila jsem dceru v družině. A co vzkazat našim hokejistům? Beru to tak, že ten tým je nově složený, takže kluci, jste skvělí, snažíte se, musí si to sednout, nebojte, my vám fandíme, máme vás rádi, i když to nedopadne a budete jenom a jenom lepší. Ahoj, Romča.
0: Děkujeme za hlasovku, Romčo, a děkujeme za zprávy, za podporující zprávy od vás směrem k našim hokejistům. My jim to předáme. My jim to předáme a oni se budou snažit určitě. Tak, a co předáme vám teď? David Guetta, Terry Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone, další parádní muzika pro vás. Tak hezké úterní ráno, chvíli před 7:15.

0: čtvrt na sedm, pár minut k tomu, tohle je úterní Hit Radio a snídeně šampionů. Krásné ráno. No, vy jste srdcaři. Pořád od vás chodí zprávy, co byste vzkázali našemu nároďáku, třeba Jirka píše... Padáme proto, abychom se mohli znovu zvednout, hlavy nahoru, ukažte celému národu, že hokej je vaše srdce, stojíme při vás, ať se vyhrává nebo prohrává.
1: To je hezký.
0: To je fantastický, to je fantastický. No tak, dneska bychom mohli něco předvést a hlavně super věc, nemusíte dneska spěchat domů z práce. Protože hrajeme s Kanadou až ve 20:20. Mm-hmm. Co jsem teda ale koukal, tak podle kurzu sázkařů našim moc nevěříme teda.
1: Tak Kanada je Kanada, no, ale ještě to dáme.
2: Připomínám, že není opravdu nad čím plesat, protože máme jistý postup ze skupiny a stejně jako na každém šampionátu, to vlastně potom je o tom jednom čtvrtfinálovém zápase, jestli budeme bojovat o medaile nebo ne. Takže pořád máme o co hrát.
0: No určitě. No, tak budeme fandit všichni dohromady, můžeme se takhle dohodnout, že jo? A jestli dneska prohrajeme, tak to není chyba hráčů, ale Standy z Brna, který prostě fandil málo. 20:20 Česko-Kanada. No a co nás čeká za malou chvíli tady na Hit Radio Sigma a přidáme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Rousínovský divadelní a folklorní festival se blíží. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Kam utíkáš?
11: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
10: Ale to přece není žádný problém. Stav se dobře.
11: Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
10: A rolety mají taky?
11: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
10: Tak to je paráda. Jdu se tam podívat.
12: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
13: www.ham.cz.
14: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
11: Znervozňují vás stoupající ceny energií?
16: Už nemusí.

Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Brně v Černovické ulici u křižovatky se Svatopeterskou ulicí dejte pozor na trubku na vozovce. A na trase od Svitav na Brno za Stvolovou havarovalo osobní auto a skončilo v příkopu.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Hit Radio City Brno.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Je přesně půl sedmé, ladíte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. David pro nás má nachystaný ranní update.
1: Ranní update.
2: Jednou provždy odvážet přírodní artefakty z dovolené by se nemělo. Celníci na Sardinii našli u francouzské turistky 40 kilogramů písku, mušlí a oblástků, které si chtěla odvést domů. Důchodkyni teď hrozí pokuta až 70 tisíc korun. Za návštěvu Benátek nejspíš budeme i nadále platit. Podle částečných výsledků komunálních voleb zvítězil kandidát na starostu Simone Venturini, který chce poplatek pro turisty udržet. Jednodenní návštěvníci zaplatí minimálně 5 euro. Vrcholní politici v Bolívii si nechají snížit platy, a to v důsledku rozsáhlých protivládních protestů z poslední doby. Pro představu, bolivijský prezident má měsíční plat zhruba 75 tisíc korun, kvůli změnám přijde o polovinu.
0: Je strašně málo, ne, na prezidenta?
3: Je
2: to dost málo na prezidenta. Schválně jsem si tady vyjel seznam. Nejvýdělečnější prezident Spojených států, 730 tisíc korun měsíčně.
0: 730 tisíc, ale já vlastně, když o tom přemýšlím, já se nedivím tak nízkým platům politiků v Bolívii. Aha. Tam se bere výplata v naturálích. Tak kolik nám dneska nachumelovalo na účet, co?

0: Harris. Sam Smith. 6.38, ladíte úterní Hit Radio, krásné ránko všem.
1: Nedávno byl boom kolem roku 2016 a teďka frčí nostalgie z roku 2018. Ne nějaký trendy nebo tak něco, ale lidi normálně sdílejí staré fotky z nákupů a oplakávají ceny, jo? Někdo tam vytáhl třeba fotku ze supermarketu a teďka tam měl plný košík za 5 kilo, což se dneska jako nestane, že jo?
0: No to se určitě nestane, to si koupíš 2 mlíka, vejce a to je všechno.
1: A to je všechno.
0: A to je všechno, to je všechno. Ale to mi připomíná vlastně, tohle probudí Davida, jo? Ty jsi nedávno to říkal, Davide, že tvoje oblíbená činnost je chození ve Street View v Google mapách, je tak?
2: Je to tak.
0: A mě jasně připomněla, já to totiž dělám taky. A když jedu někam, kde to neznám, a občas se mi stane, že tam vidím benzínku, jo, totem, a na tom ceny třeba 26 korun za litr benzínu, tak si říkám, jo, tak tenkrát jsme nedávali, že platíme hodně, a to jsme ještě nevěděli, že se začnou všichni mydlit a že budeme platit pade, jako jo.
2: Já bych ještě dodal k tomu, co říkala Jasmin, ono to samozřejmě také na první dobrou vypadá, jak všechno to bylo levný a teď je to drahý, jo. Ale když si vezmeš třeba průměrnou mzdu, tak ta v roce 2018 byla 31 885, zatímco letos, respektive loni 2025, 52 283, jo. Takže rozdíl v průměrné mzdě 20 000 korun.
1: Samozřejmě víme o tom, že tehdy byly jiné peníze, takže vlastně to bylo na stejno, ale stejně, když teďka vidíme ty staré ceny, tak je chcem.
0: Říká účetní David. Inflace byla kolik procent v tom roce?
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
5: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
6: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
7: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
8: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
7: a poctivé pivo z místních pivovarů.
8: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
7: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
9: Když nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
12: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
11: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
12: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
11: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
12: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
11: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
12: www.u-lucerny.cz.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
15: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
14: Všechno najednou?
16: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
17: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase od Svitav na Brno za Stvolovou havarovalo osobní auto a skončilo v příkopu. Během vyprošťování vozidla počítejte s omezením. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Dobré!

0: Alex Hepburn Under na Hit Rádiu. 6.48. A vy víte, co vás čeká? Právě teď je čas volat 800 937 937 v případě, že chcete vyhrát dovolenou
1: od Invia za 40 000 korun.
0: Tak čekáme na vás. Už to tady zvoní, tak jednomu to zvedneme. Pravidla vysvětlíme, pokud jste to ještě nechytli, ale myslím si podle toho, jak tady ten telefon zvoní, tak víte moc dobře, o co jde. Tak volejte, teď Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: pouze hvězdy. Jak zpívá Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Hit Rádiu 652. A hvězdy ví, kde je to správné sedadlo. To správné sedadlo, které vám může vyhrát dovolenou za 40 tisíc korun.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Každý všední den tady od pondělí do pátku v 6.50 a v 8.50 zkoušíte vyhrát zájezd od společnosti Invia za 40 tisíc korun. Pakliže se netrefíte na správnou sedačku v našem letadle, můžete vyhrát dílčí výhru, což je buď koncert Marka Ztraceného, dva lístky na Leteňskou pláň, nebo hra Člověče nezlob se, anebo vůbec nic.
0: Nebo vůbec nic. Ajajaj. No tak dostáváme ve vysílání. Dobré ránko.
3: Dobré ráno, to je Radka.
2: Ahoj.
0: Radko, jaké máš úterní ráno, co?
3: Skvěle, řekla bych, že ještě když jsem se takhle krásně dovolala, tak úplně zpestření nádherný.
0: No tak my ti budeme moc držet palce.
2: Připomínáme, že máš, máme tady 6 řad vždycky a 6...
0: Prostě sedačky A až F.
2: Ano. A

0: 1 až 6, jo?
1: Ano.
0: Tak jo, a můžeš tipovat správný sedadlo.
1: Tak zkusím 2B.
2: 2B. Jasmin, jak vypadá sedačka 2B?
0: Ráďo, sedačka 2B vypadá prázdně.
1: Nevadí.
0: Ale jakože úplně prázdně, no.
1: Aha, nevadí.
2: Nevyšlo to, dneska to nevyšlo, nicméně hra pokračuje dál. Ten zájezd od Invie v hodnotě 40 tisíc korun tady stále je, tak budeme rádi, když to zkusíš třeba za 2 hoďky v 8.50.
1: Určitě.
2: Dobře.
1: Děkuju,
2: dobře, tak zatím hezké ráno, ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj. Přišel tady dotaz, a kam to jako je? Od Petra. Tak ta rovča je dle vlastního výběru, prosím pěkně,
0: ano,
2: tak
0: prostě
2: je důležité dodat.
0: Dostanete 40 táců a jeďte si kam chcete.
2: Jeďte si kam chcete, Sinví, přesně tak.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Je, tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za nemovitosti v Česku platíme ještě víc. Jejich ceny pokračují v dramatickém růstu i během druhého čtvrtletí letošního roku. Byty připsaly v meziročním srovnání průměrně 12,5%, domy potom zhruba 9%. Za růstem cen stojí podle ekonomů nedostatečná nabídka nemovitostí na trhu v kombinaci se stále silnou poptávkou. Evropské země bedlivě sledují vývoj eboly v Africe. Zdravotníci v Ugandě zaznamenali další 2 případy této zákeřné nemoci. Nově nakažení jsou tamní zdravotníci ze soukromého zařízení v hlavním městě Kampala. Epidemie eboly vypukla v polovině května v sousedním Kongu, kde počet podezřelých případů přesáhl 900. Tomáš Souček je ze sestupu fotbalového West Hamu zdrcený. Český reprezentant, který hájí barvy londýnského klubu od roku 2020, naznačil, že by mohl zůstat. Už dříve se přitom na českém internetu šířily zprávy o jeho možném návratu do Slávie. S West Hamem má smlouvu ještě rok. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Komfortnější cestování nás čeká v Brně a na jihu Moravy. Elektronické panely, které ukazují na zastávkách očekávané časy odjezdu spojů veřejné dopravy, by totiž měly být brzy přesnější. Dosud ukazují odjezdy podle jízdního řádu upravené o aktuální zpoždění. To se ale hlavně v brněnském provozu často mění. Přesnější panely už se testují. Brno a jih Moravy mají před sebou tropický den s teplotami až 32 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
10: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
11: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Krásný úterý.
13: Ahoj, ahoj, ahoj.
14: Snídaně šampionů.
13: No, nebylo to jako, když to děláš ty, Jasmin, aspoň jsem se o to pokusil.
15: Když dva dělají to tež,
13: není to tež, víme. Tak přejeme fantastické ráno vám všem, kdo nás sladíte, ať nás posloucháte kdykoliv, v autě, v práci, doma, nebo na cestě domů z práce, vy šťastnější, tak dobrou noc. Minely, rampampam, jdeme na to.
1: Hit Radio City Brno.

0: 7 hodin, 5 minut k tomu, hity a vy u Hitrádia, dobré ránko. Já jsem se chtěl původně bavit úplně o něčem jiném, ale musíme dát přednost naší posluchačce Dominice z Ostravy. Ta nám napsala svůj příběh, o který se evidentně chce podělit se všemi posluchači, kteří teď poslouchají. Zdravím do rádia. Byla jsem na toaletě, manžel hlídal 3letého klučinu a nevšiml si, že si hraje se vteřinovým lepidlem. Pak si toho všimnul a zaječel, kluk se lekl a vylil ho na sebe. Okamžitě slepený nožičky a další věci na těle. No, něco vygooglili, zachránili ho, nemuseli doktorovi, ale vyděšení byli oba dva. Tak by mě zajímalo, co nejšílenějšího si udělali vaše děti. Krásně, děkujeme Dominice z Ostravy teda mimochodem, krásně nám nahrála, co teda nejšílenějšího jste si vlastně i vy udělali jako děti, by se to dalo přebrat.
1: Já mám historku. Já si pamatuju, že jsem byla ve školce a měli jsme mít další den karneval. A já jsem měla jít za princeznu, jo. Takže jsem měla krásný, dlouhý, blondětý vlásky, růžový šatičky a máma se den předtím rozhodla, že mě ostříhá, zavolala na to nějakou svoji kámošku a já jsem tak moc nechtěla, aby mě ostříhala, strašně jsem plakala, až jsem si sama vzala nůžky a utekla jsem někam k zrcadlu a že to udělám sama, jo. No, tak to dopadlo tak, že nějakou část vlasů jsem si střihla přesně pod ucho, pak jsem si udělala ofinu, jinde vzadu jsem to měla úplně jakože ještě nad ušima střihlý, někde jsem to měla zase dlouhý, takže samozřejmě potom, když mě máma zděšená viděla, tak mi to musela vzít tam, kde to bylo nejkratší, takže já další den přišla do školy, do školky na ten karneval, jak kluk, měla jsem to opravdu ještě nad ušima střižený, jakože mám z toho leta takový trauma, že teďka si na vlasy prakticky nesáhnu.
0: Takže princezna se vším všude, to opravdu, co David?
2: Já jsem vlastně popsala můj účest, když jsem vzal své vlasy do vlastních rukou. Ne, já jsem nešel na žádný karneval a říkal jsem si, už mám tu ofinu nějakou dlouhou, zkusím si ji zkrátit a dopadlo to přesně, jak popisoval Jasmin.
0: No, teda, jestli můžu, já jsem si takhle oholil obočí omylem, jo. Ale to jsem nebyl dítě,
1: omylem.
0: To jsem nebyl
1: dítě, tak to je skvělý.
0: Takže pojďte nám napsat, pojďte nám dát vidět vy, kdo jste u rádia, co si udělalo vaše dítě, eventuálně, když zaspomínáte stejně jako tady Jasmina David, tak co jste si udělali vy jako dítě?
1: Poprosíme vtipný a ne nechutný věci, děkujeme.
0: Jak? No, počkej. Hlasovka na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pingněte klasicky přes zprávu. Teď vám letí další hity, Ray Dalton, Blood Runner na Hit Radio v 707.

0: Imagine Dragons. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 7 hodin 13 minut na Hit Rádiu. Měli jsme tady příběh od posluchačky Dominiky z Ostravy. Připomeneme, co si udělal její malý klučina. Tříletý klučina na sebe vylil vteřinové lepidlo. Tak jsme se dostali k tomu historkám Jasmin, historkám Davida a chtěli jsme vaše historky, co si udělalo vaše dítě, případně co jste si vy udělali, jako když jste byli malí.
1: Třeba Zuzka píše, dobré ráno, moje dvouletá dcera si kdysi lakem na nehty namalovala obočí. U odstraňování jsme brečeli obě dvě. Jau.
0: Taky píše Jana. Ahoj, jako dítě jsem měla velkou mrkací panenku a ta měla veliké řasy, takže mě nenapadlo nic jiného, než že jsem si je ostříhala, aby mi narostly taky tak dlouhé.
1: Ostříhací řasy.
0: Doroste to? No asi doroste, ne?
1: No tak asi za dlouho, jako to nefunguje jak vlasy.
0: Můžeme to zkusit.
1: Lůca, dobré ráno, mně se jednou podařilo zapíchnout si do stehna napichovák na kuře. S babičkou to málem švihlo, když viděla, jak se mi to houpe v noze. Ještě dnes nechápu, jak se mi to vlastně povedlo, no tak to je hustý.
0: A vytáhla to pak.
1: No, to je dobrý.
0: Taky píše Peťa, dobré ránko, to já, když jsem byla malá, tak jsem vzala mamce žiletku, že se oholím jako ona. No. Nohy lehce pořezané, ruce taky. A nejhorší bylo, že jsem si tou žiletkou chtěla upravit i obočí. To samozřejmě nedopadlo vůbec dobře. Myslela jsem, že mamku tehdy trefí. Byla jsem ve druhé třídě základní školy, snažila se mě vzít ke kosmetičce, aby mi to nějak upravila, ale ono nebylo skoro co.
1: To je velký téma, ty žiletky, to jsem jako dítě dělala taky a to nikdy nedopadá dobře a myslím si, že by to maminky měly prostě někam fakt schovávat.
0: Pojďme na hlasovku od Veroniky.
2: Ahoj, já když jsem byla malá, tak mi maminka nechává dlouhý vlasy, protože je prostě princezna a moje zlatíčko. A jednou jsem přišla domů nedostříhaná a ona jenom spráskla ruce a řekla, moje vlasy. No, fakt jsem to byla smutná, protože si myslela, že mi to fakt sluší. Díky moc, mě jsem krásně, ahoj Veronika.
1: Že mi to fakt sluší.
0: Ještě tak tady poučená. Máme hlasovku třeba od Haničky.
3: Dobré ráno, do snídaní šampionů, tak já se přidám taky s jednou, troufnu si říct, docela vtipnou historkou. Já mám bráchu dvojče a když nám bylo asi 11, tak jsme byli sami doma a nějakým záhadným způsobem se bráchovi podařilo, když si slíkal nový džíny, tak si v poklopci přiskříp, jak bych to řekla, co nejslušnější, jak to bylo s tebou, mě baví svět, přiskříp jsem si bimbulu. No, a teď co s tím má dělat 11-letá ségra, že jo? Tak mě nenapadlo nic lepšího, než jít opatrovíš k sousedům a požádat o pomoc, protože já jsem na to byla krátká. Nakonec se teda panu sousedovi podařilo bimbulu vyprostit. Ale myslím, že to byla velice nepříjemná a bolestivá zkušenost. Každopádně my na to do dneška s úsměvem vzpomínáme. Tak vám přeju krásný den a hlavně, ať se to nikomu z vás nestane.
1: My ženy si tenhle ten typ bolesti nedokážeme představit.
0: Nedokážete, no.
1: Ty sníš, jako že se ti to stalo.
0: Mě pobavilo termín vyprostit.
1: Vyprostit pimpulu.
0: To je pravda, no. Takhle, chlapi, vy víte, o čem mluvím. Stane se to. To, když se vracíme z party nebo tak, víme. Yeah. Rihanna, Umbrella, 7 hodin, 17 minut, hezké ránko.

0: věc rozhodně potřebovat nebudeme dneska ani následující dne. Umbrella. Rihanna 7 hodin 20 minut. Co budete potřebovat, ale za malou chvíli bude samozřejmě další parádní muzika. Miraj by vám mohli udělat o kousek lepší ráno, no a samozřejmě víme, že nás hladíte i na cestách za volantem. Tak jak to na silnicích vypadá, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
3: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití a zkusti Filip Léder.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny Bova na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.
7: Siko, koupelny kuchyně.
8: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
9: Zaostřeno na region.
10: Filmoví návštěvníci z budoucnosti v brněnských Žabovřeskách, legendární Open Minská nebo opravy škol, bytů a kulturního domu Rubín. To i mnohé další novinky z městské části Brno-Žabovřesky se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region se starostou Filipem Lédrem. Také

0: na našem webu a na iradia.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Mezinárodní den biodiverzity v Zoo Brno je tady. V sobotu 30. května vás čeká den plný her, komentovaných krmení, kreativních dílen i bublinová show. Objevte, jak globální změny ovlivňují svět zvířat. Více na zoobrno.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Totálně zasekaná je dálnice D1 před Brnem směrem od Vyškova. Připravte se na velké zdržení. A postojíte si taky u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno. Tady je to asi na 10 minut.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Hit Radio City Brno.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Pretty Fly, 7.31 na Hitrádiu, krásné ránko. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Když Apple potká Ferrari, nejnovější model luxusních italských automobilů, navrhnul bývalý šéf designér společnosti Apple, který stojí za návrhy iPadů a iPhoneů, nyní se podepsal pod první plně elektrické auto od Ferrari. Pražské platy a levné bydlení, horské rezorty se přetahují o kvalitní kuchaře. Stále více Čechů totiž necestuje do hor tak úplně za turistikou, ale spíš za odpočinkem a jedinečným zážitkem, třeba právě z gastronomie. Roboti by nás už brzy mohli opečovávat. Nejnovější model čínského stroje dokáže celou řadu povinností v domácnosti, vypere, uklidí a dokonce i uvaří.
0: To je ono, vidíš, že umíš dělat ty dobrý zprávy, když chceš, David.
3: No tak to už by se mi líbilo, já vždycky byla tak nějak proti tomu, přítel i zná nějaký lidi, co mají jako svý roboty a já vždycky, hele, moc se s nima nekamaraď, to nás za chvíli to, ale když by mi to uvařilo, Ježíš Maria.
0: Koupit se to na kde? Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, celý tento týden vyhráváte univerzální vstupenky na jednu ze zastávek festivalu Hrady.cz. Tak pokud byste chtěli zadáčo vyrazit, pište chci soutěžit na 777 937 777, teď Edward Maja, Stereolab na Hit Radio. Hezké ránko.

0: 7 hodin 36 minut, tohle je Hit Radio a tohle...
1: Rychlá pětka.
0: Je rychlá pětka, celý tento týden hrajete o dvakrát univerzální vstupenku k festivalu Hrady.cz.
2: I na tom letošním ročníku vystoupí jména jako Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš plus Leny, Rytmus a další a na koncerty se můžete těšit v 8 krajích České republiky na samých krásných místech.
0: No a zadáčo možná vyrazí Zuzka, kterou máme ve vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Do Lunchcrow na Zuzko. Nejbližší zastávka Hradu.cz je na Kunětické hoře, pokud se nepletu, že?
3: Ano.
0: A už jsi někdy byla na Kuňce, na Hradech?
3: Byla jsem tam, ale ne na Hradech. Byla jsem tam jenom jako ne na festivalu.
0: Pod Hradem. Dobře, no tak Zuzko, máme pro tebe 5 otázek a vyměníme je za 2 univerzální vstupenky. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje legendární britská rocková skupina, jejímž zpěvákem byl Freddie Mercury?
3: Queen.
0: Jo.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaká planeta je známá jako rudá planeta?
3: Mars.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaká barva vznikne smícháním modré a žluté barvy?
3: Zelená.
2: Tak.
0: Přesně tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Ježišmarja. Jak se jmenuje pohádka o dívce, které upadl střevíček?
3: Popelka.
0: Přesně tak. A poslední, pátá.
2: Kolik je 6x6?
3: 36.
0: Jo! Ty jsi neuvěřitelná, Zuzko, je to tvoje.
2: Ulovila jsi 2x univerzální vstupenku. Vezmeš s sebou koho?
3: Vezmu s sebou určitě svého přítele.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No tak přítele, pozdravuj. Už mu můžeš napsat SMSku, jestli nás teďka neposlouchá, že vyhráváte vstupenky a že jdete na Hrady.
2: A na koho byste se tam nejvíc tak těšili?
3: Ježiš, já mám ráda spoustu kapel.
0: To už je mimo soutěž, tato otázka.
3: Pořád jste v éteru ještě.
2: Jseš pořád v éteru.
0: Ne, nejseš, v pohodě.
2: Hele, tak moc gratulujem, užij si to a snad bude mít i přítel radost.
0: Měj se krásně, Zuzko, ahoj.
3: Naschle, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je Alex Warren a taky úterní Hit Radio, hezké ránko. Chodíte do fitka, chlapi? Chodíte tam se svojí dívkou, chlapi? Tak to nemusí být úplně dobrý nápad.
1: Jak to, já takhle chodila vždycky.
0: No, máme tady příběh z Ameriky.
2: S tím bývalým, jo?
0: Tam jedna slečna vzala žárlivost tak vážně, že po své domnělé sokyni hodila 11-kilový kotouč.
1: Domnělé sokyni nebo sokyni?
0: Ona si myslela, že její přítel jí podvádí s jinou holkou přímo během tréninku v posilovně. Tak jí nenapadlo nic lepšího, než vzít 11-kilovou činku, 11-kilový kotouč a hodit ho po ní. Tak si říkám, on se vlastně říká, že sportem
1: k trvalé invaliditě,
0: no, tak tady by možná spíš ta holčina měla jako vyměnit permici do fitka asi za permici do blázní.
2: Nebo do výměny manželek.
1: to je dobrý matroš.
0: Takhle, jestli vymlátila tím kotoučem nějaký zuby, tak to sedí.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Rádi čtete, ale nechcete knihy nosit? Objevte Bookport. Tisíce knih vždy po ruce. www.bookport.cz. Kdykoliv a kdekoliv. Bookport. Čtu, kudy chodím.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
9: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
10: se to má podařit. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
15: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Zpoždění kolem půl hodiny hlásíte z kolony na dálnici D1 před Brnem směrem od Vyškova. Chce to pevné nervy a kolem 10 minut se zdržíte na příjezdu do Brna po dálnici D2.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Dubaj a bylo jenom otázkou času, kdy to sáhne tak nějak jako do všeho. No a je to tady. AI se chystá změnit zásadně i školství a podle některých futurologů, který jako predikují blízkou budoucnost, je to něco vlastně jako věštkyně Jolanda, ale podložená faktama a vědou, tak podle nich prej klasický školy do 10 let zmizí a místo učitelů budou mít děti jenom individuální AI tutory. Že za 10 let nejspíš opravdu lidi nebudou chodit děti do klasických škol, což mi přijde postavený na hlavu, protože tam přece nechodí jenom kvůli vědomostem, ale taky se socializovat, najít si ty kamarády a tak.
1: Myslím si, že Marie Terezie teďka rotuje v hrobě teda, podle informací. Nicméně, tak jako děti by se měly ve škole učit, že jo, ale tak proč tam chodí? Proč tam jako fyzicky chodí? Tak hlavně kvůli tomu, aby se naučili od ostatních jako kouřit za tělocvičnou. Na školním výletě, aby si dali nějaký pivko. Tím nikoho nenabádáme, samozřejmě to je špatně, jo?
0: Samozřejmě, jako získáte tam i tyhle dovednosti, že jo? A máte tam pak první klábosení o prvních láskách a tak.
1: To je pravda, no. Tak já doufám, že, jak jsi říkal, futurolog,
0: že ano.
1: Futurologové se mýlí. Nicméně, my jsme takový futurologové. Za malou chvíli zprávy v 8, to můžeme předpovědět s Davidem, no a teď taky Sia Anastá Pavlu na Hit Rádiu. Tak pojďme na to.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Léto v Česku si dá pauzu. Podle předpovědi ukončí vlnu veder vzduch z Arktidy. Studená fronta by měla do střední Evropy přijít v druhé polovině tohoto týdne. Jednat se ale bude jen o krátkou epizodu. Už od pátku se začne znovu prosazovat teplý vzduch. Íránci by se mohli znovu připojit k okolnímu světu. Tamní prezident nařídil obnovit připojení k internetu, které úřady blokují už skoro 90 dnů, tedy od vypuknutí války se Spojenými státy a Izraelem. Írán blokuje připojení k zahraničním stránkám pravidelně podle toho, jak se to tamním politikům hodí. Fotbalisté Táborska před sebou mají dost možná největší zápas v historii klubu. Dnes v rámci baráže o postup do první ligy vyzvou Baník Ostrava. Utkání startuje v 18 hodin a sledovat ho můžeme na obrazovkách OnePlay. Ve druhém vyřazovacím duelu potom Slovácko vyzve zítra Artis Brno. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Jihomoravská koupaliště zahájila sezónu. Start má za sebou brněnský Dobrák. Dneska se na otevření chystá správa bazénu na Kraví hoře. Od soboty si pak lidé zaplavou mimo jiné na koupalištích Brněnská riviera a Zábrdovice. Na sobotní začátek sezóny se také chystá městská plovárna ve Znojemské Louce. Tropický den s teplotami až 32 stupňů Celsia mají před sebou Brno a Jihomoravy. Hodně teplo bude také zítra. Z Brna Jitka Valášková.
11: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
12: Dobré ráno, šampione!
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
14: jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: A my vám přejeme krásné ráno, 8:02.
16: Ahoj!
13: Snídaně šampionů.
15: Startuje další hodina, máme pro vás nachystanou hromadu parádní muziky.
16: Ale hlavně nikam neodcházejte i z toho důvodu, že za chviličku s náma ve studiu bude Miss Czech Republic 2026 Lucie Piskola.
13: Hit Radio City Brno.

0: 8 hodin 5 minut, tohle je úterní hitrádio Snídaně šampionů, krásné ránko a s námi už je ve studiu královna Lucie Pisková. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Ty máš za sebou čerstvý titul Miss Czech Republic 2026, tak my bychom ti chtěli takhle za hitrádio z kraje hnedka pogratulovat. Moc gratulujeme.
1: Gratulujeme a pojď nám povědět ty svý první pocity po tom vyhlášení toho, že opravdu teda tu korunku hlavní si dostala ty.
2: Já vám moc děkuju. Já když si teďkom snažím zavzpomínat, co se mi vlastně odehrávalo v hlavě, tak říkám s hrdostí, že asi vůbec nic. Já jsem úplně vypla v tu chvíli a měla jsem jenom hroznou radost. Pořád, já jsem si to vlastně ani v tu chvíli neuvědomovala, jenom jsem všude viděla, jak padají ty konfety.
1: Měla jsi blackout vyloženě?
2: Asi jako? Jo. Mně se to doopravdy asi nikdy jako nestalo, ale teďkom, když si chci vzpomenout, na co jsem myslela, tak fakt nevím, takže nějaký ten blackout asi musel proběhnout.
0: Takže začneme jako mis, že to dopadlo. Kdy jsi to uvědomila?
2: Asi když jsem potom přišla domů a začala jsem, nebo otevřela jsem telefon a viděla jsem všechny ty zprávy, kdo mi co napsal a pak jsem si řekla, tyjo, já jsem to fakt dokázala, jako já jsem ta výherkyně a v tu chvíli jsem si asi řekla, tyjo, wow.
1: Já ti musím říct, že já jsem nikdy moc mis nesledovala, ale říkala jsem doma a všem kamarádkám, že právě ty, že já jsem měla hroznou radost té tvojí výhry, protože díky tobě já jsem to začala sledovat, jo. Já jsem tě viděla na sociálních sítích a říkala jsem si, to je tak strašně normální, sympatická holka a pak mi přišlo, že jsi tam jako vyčnívala, takže jsem ti to moc přála, mám radost. Byl to tvůj jako sen od malička vyloženě?
2: To, že jsem normálně, jak jsme teďkom řekla, jsem hrozně ráda, to byla právě ta nejčastější zpráva, co mi chodila. Ty jsi tak normálně.
1: Jo, děkuji.
2: Vlastně mně nedošlo, že někdy budu za něco takového děkovat, ale jsem doopravdy hrozně ráda za to, že mi někdo říká, že jsem normální a že mi to právě proto přáli. Každopádně si to byl mým snem. Já si myslím, že každá holka, když byla malá, tak si hrála na princeznu a prostě chtěla jednou nějaká princezna být, ale vyloženě, že bych měla sen jednou vyhrát mis, to říct nemůžu. Čím jsem potom byla ale starší, tak mě lákal svět krásy. Já jsem sportovkyně, takže to, že jsem byla non-stop upocená ve sportovním oblečení, neznamená, že se mi ten svět krásy nikdy nelíbil. Líbil, jenom jsem se na něho neměla tolik času a věděla jsem, že úplně tam možná nepatřím. Ale později, když už ten sport trošku upadl, tak jsem si říkala, tyjo, já bych to možná mohla zkusit. A jsem vlastně hrozně ráda, že jsem to udělala, jinak bych tady s váma dneska nebyla.
0: My máme takovou otázku, jsme se tady o tom bavili s Jasmin, jestli nám se v tom pomůžeš vyznat, možná i posluchačům, protože během večera Miss Czech Republic vás vyhrálo víc dívek, různé korunky, tak v čem se to vlastně liší? Ty jsi ta Miss, ta největší, ta nejvyšší, jo? A pak ty ostatní holky, v čem tam byly ty rozdíly?
2: Jsou to různé světové soutěže. U nás je to rozdělené, že to první místo jde na světovou soutěž Miss World. To je titul, který vyhrála třeba i Kristýnka Pišková, která vyhrála celou tu světovou soutěž. Potom je ale i jiná soutěž, ta je třeba thajská Miss Grand. Tu vyhrála zase Domča Aláče. Jsou to úplně jiné soutěže, každá je v něčem jiná. Ta Miss World hodně zakládá na charitu, je taková klidnější. Grand je opak, tam musíte umět tančit, zpívat, být. Jsem z Moravy, pardon. Být trošku taková větší showmanka, což je prostě úplně zase Domča. Potom je tam Miss International, to je japonská soutěž, zase hledají něco jiného, takže každá ta soutěž je trochu specifická něčím jiným. Ale v Česku je, protože nemůžete mít 5 prvních míst, tak je to prostě rozdělené, že první je tam Miss World, protože je i jakoby teoreticky

0: teoreticky, nebo ne teoreticky, ona je jedna z nejstarších a nejváženějších, takže proto je toto první místo.
1: Tak teď už tomu maximálně rozumíme, teda děkujeme.
2: Přesně, ty přípravy byly celkem dlouhý, že jo? Co pro tebe bylo tam nejtěžší, jestli naučit se nějaký ten catwalk, když předtím přesně jsi byla z toho sportovního světa, jak to probíhalo?
0: My jsme se začali už připravovat od ledna, což je hrozně dlouhá doba. My jsme spolu strávili skoro každý druhý víkend, někdy i každý víkend a mě holky přirostly hrozně k srdci. A teďkom vlastně, když s nima nejsem, tak mi to přijde hrozně zvláštní, že jsem najednou sama. Ale jestli, co bylo nejtěžší pro mě, asi ten catwalk nebyl takovým problémem, i když doma jsem trénovala, chodila jsem v podpatkách i mimo naše oficiální hodiny, ale nejtěžší byl asi nějaký time management. Skloubit to s tím, že pořád musíte chodit do školy, do práce, blížilo se zkouškové a najednou máte nějakou novou aktivitu, která vám bere hodně toho času, protože se na ní chcete připravit, ale musíte ji vměstnat do toho vašeho denního režimu. Takže ze začátku bylo asi náročné udělat si na to čas. Potom už jsem si vyhradila, nebo nějak jsem to zvládla. Teďkom zase se blíží státnice, takže jsem říkala, už to bude zase s tím time managementem horší, ale potom si uvědomím, dala jsem to doteď, dám to i dál.
1: A kdybys měla popsat Miss Grant třemi slovy, která nejsou krása, korunka a šaty?
0: Miss Grant?
1: Kdybys měla popsat, ne, jakoby Miss Czech Republic, ale zakázaná slova jsou krása, korunka a šaty. Tak tři slova, kterými bys to měla popsat, jako celkově tu atmosféru.
0: Show nezapomenutelné kočky.
1: Hezký. Říká Lucie Pisková, Miss Czech Republic. Za malou chvíli se pobavíme o plánech do budoucna. Teď další muzika Elton John, Cold Heart na Hit Radio. Hezké ráno. It's a

0: Elton John, Dua Lipa na Hit Radio. Cold Heart ve 8:45. Krásné ráno. S námi ve studiu stále Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026. Lucie, krásné ráno ještě jednou.
1: Ahoj, já jsem pořád tady.
0: To je dobře. Pověz nám, co máš teďka všechno před sebou, co vlastně ta výhra všechno znamená a co tě čeká?
1: Tenhle týden po té výhře, tomu se říká Media Week a my si z toho děláme srandu, že lezu kam to jenom jde. Vyskakuju na vás všude, ale ne, je to přesně, chodím na různé rozhovory, chodím natáčet různé podcasty, chodím do různých show, ale to je jenom ten první týden potom. A co se týče potom toho celého králujícího roku, určitě to bude směřování právě a přípravy do té světové soutěže. Musím doopravdy vyladit charitativní projekt, musím zapracovat na angličtině, já si myslím, že angličtinu mám dobrou, ale přece jenom potřebuji ještě doladit. Je to celkově, je to všechno vystupování, mluvení, protože budete na té světové soutěži mít různé challenge, tak jak jsme měli tady v Česku, je tam třeba head-to-head challenge, speaking challenge, sportovní challenge a všechno to jsou věci, které nechci podcenit, takže ten rok je tak akorát na to se připravovat.
2: Head-to-head challenge, co to je?
1: To je challenge, kdy vlastně si povídáte s tou nejvyšší paní Julie, která má Miss World, je tam i další porota, ale jste opravdu jeden v podstatě na jednoho a komunikujete, oni se vás ptají na nějaké otázky a chtějí poznat, kdo doopravdy jste z nějakého trochu většího rozhovoru, nejen z nějakého vystupování na pódiu.
2: A tam Miss World potom, to vlastně teda gro toho, to se odehraje kde?
1: Můj ročník se odehraje v Tanzánii, ale zároveň ještě pořád neproběhl ročník tohoto roku, kde je Linda Gorecká ten bude v Indii. Takže i na její reprezentaci se teďkom ještě v nejbližší době můžete těšit. Ale jak já říkám, já potom odletím rok na to právě do Tanzánie.
2: Ty bláho.
0: To je hezký. Ty máš sportovní minulost. Co si myslíš, že je náročnější, kdybys to měla porovnat, ta atletika, anebo ten svět Miss vlastně, ve kterém teďka už si ta nejhezčí, nejkrásnější?
1: Mně přijde vtipné, jak říkáte nejhezčí, nejkrásnější, protože to je takové, no.
0: Nevím. No nebuď skromná, jsi prostě první, tak.
1: je to takové komplexnější, my jsme tím, že jsme měli i různé challenge, tak to opravdu není na základě toho, kdo byl nejpěknější, já sama si nemyslím, že jsem z holek nejpěknější byla, ale bylo to opravdu na základě toho, jak se komu dařilo v těch challengech a tím, že se mi podařilo umístit v podstatě skoro v každé, což mi potom naše paní ředitelka říkala, že jsem se stala tak historicky první, která se tolikrát umístila.
2: Wow.
1: Tak vlastně i díky té komplexnosti jsem zjistila, že jsem teda ten titul dostala. Ale teď jsem se tak rozjela o té minulosti, že jsem zapomněla, na co jste se mě zeptali.
2: Jestli byl náročnější ten svět sportu, ta atletika, anebo příprava na Miss a průběh Miss?
1: Je to úplně rozlišné, protože v tom sportu korta atletika je hrozně individuální sport a pokud chcete být rychlejší, lepší, tak prostě to ovlivníte jenom vy, nikdo to za vás neudělá, prostě na tom tréninku budete déle nebo budete trénovat jinak, ale v tom světě krásy je to trošku jiné. Samozřejmě musíte na sobě makat taky sami, ale je plno věcí, které neovlivníte. Takže něco se tam prolíná, třeba to, že chcete být zdraví jak ve sportu, tak ve světě krásy tam je, to, že jste cílevědomí, to, že na sobě makáte jakýmkoliv jiným směrem. Ale úplně bych to neporovnávala, protože jsou to dva úplně odlišné světy.
0: No a jaká třeba panuje atmosféra během soutěže? Je tam mezi holkama nějaká rivalita? A nebo si tam poznala třeba nový kamarádky?
1: Já si myslím, že letošní ročník byl úplně skvělý. My s holkama jsme třeba i chodili ven, když jsme nemuseli, jakože nás doopravdy nikdo nenutil někam jít a spolu se vyfotit, ale protože jsme chtěli. Já jsem si tam našla pár úplně super holek. Myslím si, že než vždycky si sednete s 9 s holkama z 10 na to, abyste byli nejlepší kamarádky celý život, ale se všema jsme se tam naučili respektovat, vycházet, žádné naschvály jsme si nedělali. Hold, s někým si sednete prostě víc, s někým míň, tak si myslím, že je to úplně všude. Ale našla jsem si tam doopravdy přátelství, které si myslím, že vydrží delší dobu, a nebo já doufám, že vydrží delší dobu.
2: Já jsem viděla právě nějaký storíčka, viděla jsem, jak třeba Miss Grant byla vyhlášená a ta podpora od tebe byla fakt hezká, no.
1: Mně se hrozně líbilo, i jsem to slyšela od lidí, kteří mi to hned po finále psali, jak za mnou přiběhla Anetka po tom vyhlášení. Ta mi dala hubana na pusu, úplně mě tam začala objímat a ona pak říká, já už jsem ani nevěděla, že se to vysílá, ale to bylo tak krásné, že doopravdy ukázala, že není moje rivalka, ale že mi to přeje, že chtěla a v tu chvíli byla doopravdy za mě šťastná. A jsem hrozně ráda, že to máme na videu, protože tohle video si asi budu pouštět vždycky, když budu smutná.
0: Říká Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, hostem snídaně šampionů na Hit Radio. Taylor Swift, 8 hodin 19 minut, krásné ráno.

0: Swift, 8.23, tohle je úterní hit rádio, posloucháte Snídaní šampionů, stále je tu s námi Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, hezké ráno ještě jednou.
1: Je to tak, stále jsem neodešla.
0: Je to tak, stále je tady. Prosím tě, Lucie, ta cesta Miss Czech Republic musela být místy hodně náročná. Když máš třeba těžší období nebo pochybuješ sama o sobě, co ti nejvíc pomáhá se uklidnit?
1: Já musím říct, že jsem asi někdo, kdo má trošku tvrdší kořínek a nerozhodí ho jen tak něco. Ale když už to na mě přijde, já tomu říkám dny, kdy mám všechen smutek. Mám fakt, jsem smutná, třeba brečím úplně bezdůvodně, pak už je to fakt jenom taková ta emoce, srší to ze mě. Já se asi potřebuju vybrečet, já potřebuju fakt úplně jeden den si říct tak a teď to na mě může dopadnout. Nevadí, to je úplně normální, všichni brečíme, každý máme slabší chvilky, ale přesně potom se seberu, na TikToku si pustím nějaké srandovní pejsky, nějaké kočičí reelska, nějaké prostě funny věci a říkám si, dítě, to maličkost, pojďme dál.
0: Myslím, že ten tvrdší kořínek pramení v tom, že si z Ostravy.
1: Určitě,
0: stoprocentně.
2: Setkáváš se třeba s nějakýma pořád předsudkama, co se týče Miss, nebo setkávala ses?
1: Ani popravdě ne. Já si myslím, že v dnešní době jsou lidi už otevření tomu, že ta Miss vlastně není chodící robot dokonalá, které nikde netrčí ani vlas, nemá žádný pupínek. Já si myslím, že v dnešní době už to lidi berou, za co jsem hrozně ráda, protože pojďme si říct, nikdo nejsme dokonalí.
0: Zajímalo by nás, ty na sociálních sítích působíš sebevědomně, v tom nejlepším slova smyslu samozřejmě. Byla jsi taková vždycky, nebo ses to musela naučit? To sebevědomí muselo tak nějak jako přijít. Jaká jsi byla třeba 5 let zpátky, 10 let zpátky?
1: Jaká jsem byla? Já doufám, že pořád stejná, jenom o 5 let mladší. Já jsem vždycky měla ráda humor, je mě nevadí si sama ze sebe dělat srandu, takže jsem nějaké ty vtipné videa natáčela, byl TikTok, musical, já jsem tam něco postovala, určitě jsem nikdy nebyla žádná influencerka, ale spíš to byla zábava s holkama, něco točit, něco natáčet, byli jsme prostě puberťačky a střílela jsem to na ten Instagram a občas nějaké video mělo úspěch a mě to bavilo, takže jsem v tom pokračovala, potom jsem byla starší a začala jsem dělat trošku dospělácké věci, jako je takže jsem tam občas hodila nějaký recept, ale já si myslím, že jsem pořád v podstatě stejná, akorát dospělejší.
2: Luci, když by nás teďka poslouchala nějaká holčička, která má sen, nebo klidně už žena, která má sen být právě třeba Miss, tak co bys jí poradila, doporučila, jestli třeba i rozjet ty sociální sítě, nebo začít přesně nějaký catwalk už takhle dopředu? Poradila bys něco?
1: Sociální sítě jsou v dnešní době hrozně důležité. I v Miss na to kladou poměrně důraz, protože přece jenom tím se tak prezentujete. Je to takové vaše SROčko a lidi. Je to ta první věc, co v dnešní době udělají. Oni se vás vyhledají na Instagramu. Málo kdo vás vyhledá někde jinde. Takže je to důležité. Myslím si, že k tomu světu krásy to zkrátka patří. Ale určitě se na to připravit. Ať je to právě ten catwalk. Já sama vidím, že kdybych třeba některé věci udělala dřív a nemusela je potom dohánět v průběhu té Miss, tak je ta moje cesta jednoduchá. Takže se nějakým způsobem obrnit, připravit, časově se připravit na to, nedělat to třeba v posledním ročníku vysoké školy, kdy víte, že vás něco, nebo třeba v maturitním ročníku. Stejně tak jsme tam měli letos Lauru, která maturuje a vím, že to pro ní bylo těžké. Takže to zkusit třeba v tom roce, ve kterém víte, že vás úplně nebude čekat něco velkého, ale určitě to zkusit. Plno holek to zkusilo, ten rok to pro ně nebylo, ale pak se vrátilo a už věděli, do čeho jdou. Takže tím, že člověk nic neudělá, se nikam nedostane. Prostě zkuste to. Při nejhorším to nevíde a přijdete znova, no a co jako?
0: Říká Lucie Pisková, nová Miss Czech Republic 2026, která byla hostem Snídaně šampionů. Moc ti děkujeme, ať se ti daří a budeme rádi, když se u nás tady na Hit Rádiu někdy zase stavíš.
1: Já vám moc děkuju.
2: Děkujeme, měj se krásně.
0: Ahoj.
3: Hit Radio. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to
8: má podařit. Chcete podpořit místní farmářky a farmáře a udržitelnou spotřebu? Hledáte lokální produkty z Brněnska? Webová aplikace Farmáři z regionu vám v tom snadno a rychle pomůže. Mapa je interaktivní. Můžete si najít farmáře a producenty dle toho, jaké druhy produktů hledáte, či dle možností nákupu. Nechybí ani tipy na agroturistiku a ubytování přímo na farmách. Více informací na farmarizregionu.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
13: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
14: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
13: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
14: Když vysavače,
13: tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
19: Lásko, jaký bys chtěla auto?
20: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
19: Ale já myslel, jakou barvu.
20: Barvu? Je tak to nevím.
19: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
21: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Brněnsku v Bedřichovicích na kruhovém objezdu srazilo osobní auto cyklistu. Projedete s omezením a za Suchohrdly směrem na Dyji stojí porouchané nákladní auto. Dejte pozor.
22: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
23: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
24: Hit Radio City Brno.

0: Joe. End of beginning, tohle je Hit Radio v 8.41.
1: Představte si úplně absolutní tmu, jo? Ne takovou tu tmu v pokoji, ale tmu 9 metrů pod hladinou v nějaký zatopený jeskyni, kde vy vůbec nevíte, jestli vás ještě někdo hledá. Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízl jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, vůbec nechápu, jak to funguje, ale někdo očividně, jo. Uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
0: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako myslím, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no já nemám rád stísněný prostory.
1: Já bych umřela šokem.
0: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co, tak kam se potápíme dneska?
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Pavle, to je ale náhoda.
7: Honzo, dlouho jsme se neviděli.
6: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
7: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
8: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
7: To nevím, jen do... to je moc drahé.
8: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
6: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
8: Rodinné pasy slaví 20 let.
9: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
10: Mňam, to je dobrý.
11: To je jam.
10: Jam?
11: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
10: Tak to si slíznu.
9: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
12: Najdeš ji na ymm.cz.
9: Jam, to si slízneš.
13: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
14: se to má podařit. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
17: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
18: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
19: Gól! Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
19: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
20: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
21: Senkor.

Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu. Zavolej Michalovi a Jasmin. Vytáčej 800 937 937.

0: What a feeling! Jaký to asi je pocit vyhrát dovolenou za 40 tisíc korun?
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: O to soutěžíte na Hit Radio každý den v 6.50 a v 8.50, to je právě teď. Máme pro vás od společnosti Invia 40 tisíc na dovolenou, na jakoukoliv si vyberete právě na stránkách Invia. Máme tady virtuální letadlo a na vás je vybrat tu správnou sedačku. 6 řad a místa A až F.
2: V případě, že se vám nepodaří vyhrát tenhle ten krásný zájezd, libovolnej teda vašeho výběru, jenom 40 tisíc k tomu dostanete. No a když to netipnete správně, tak vy dostanete nějakou dílčí výhru, která může být buď hra Člověče nezlob se, nebo dvakrát koncert na Letenskou pláň, na koncert Marka Ztraceného, a nebo nevyhrajete vůbec nic.
0: A mě by zajímalo, jestli bych chtěla člobrdo, nebo lístky na koncert, anebo dovolenou za 40 tisíc, Hanka, která je ve vysílání s námi, hezké ráno.
3: Hezké ráno, Eva.
2: Hezké ráno.
0: Tak co z těch tří možností bys brala?
3: Tak my jsme vybrali dvě E.
0: Jo, takhle, dobře.
2: Jo, rovnou jdeme.
0: Tak jdeme na to. Takže dvě...
3: Jo, já to nepsali.
0: Tak dobře, dvě E.
2: Vzala z toho PEM. Ale to vůbec nevadí. Já se tady koukám do našeho virtuálního letadla a můžu ti říct, že...
0: Tak co, Jasmin, pojď, nenapíni to. Já jsem napnutej víc jak Hanka, tak co?
2: Že sice to nedá, ale máš, Člověče, nezlob se.
0: Hanko, Člověče, nezlob se.
2: Člověče, nehnevaj se.
3: No, paráda.
0: No, to je teda...
3: My jsme ve volném čase měli co dělat asi.
0: No, to je teda fakt paráda, no.
2: Hele, zatím to ale nikdo netrefil, takže stále můžeš volat dál v dalších kolech. Třeba budeš mít štěstí, dovoláš se znovu a zatím můžete pařit, Člověče, nezlob se.
3: Paráda, díky moc.
0: Tak zkus to zítra ráno v 6.50 zase. Hani, zvládni úterý a ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky moc, mějte se, čau.
0: Ahoj. Tak v 6.50 zítra další šance pro někoho z vás, případně i pro Hanku. Dovolená za 40 tisíc od Invie, dovolená dle vlastního výběru.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Lucie a Marie, tohle je taky úterní hit rádio snídaně šampionů 8.56 a my se s vámi musíme opět rozloučit. Samozřejmě ty nejlepší hity vám budeme hrát i po deváté, my jsme Michal a Jasmin a těšíme se na vás.
1: Zase zítra ráno od 6 do 9, tak tu buďte s náma.
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte úterý, mějte hezký den.
1: A ahoj, a ahoj.
0: Tak počkej, a ahoj, a ahoj. Dvakrát ahoj. Tak čau.
3: A já přidám další ahoj. Chvíli před devátou vás od mikrofonu Hit Rádia Cité Brno zdraví Ondra Blaho a jdeme rovnou na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, kde byste si měli dávat pozor. Třeba na Jihlavské ulici za křižovatkou s Osovou ve směru do centra havarovalo osobní auto a blokuje jeden jízdní pruh. Očekávejte silný provoz. Další problémy jsou třeba na Třebíčsku, konkrétně ve Třebíči ve Velkomeziříčské ulici u křižovatky s ulicí U Studánky. Tady jsou také problémy, tak s nimi počítejte. Bedřichovice na Kruháči, tady na objezdu srazil osobní auto cyklistu. Dopravní nehoda se vyšetřuje, i tady buďte opatrní. Znojemsko za Suchohrdly ve směru na Dyji. Tady stojí porouchané nákladní auto, i tady dbejte zvýšené opatrnosti. D2, čtvrtý kilometr ve směru na Brno, tady jsou v sobě tři osobáky. V místě je velmi silný provoz, tak počítejte s omezením. No a ještě na trase z Kostic na Břeclav narazilo nákladní auto do závody železničního přejezdu. Nehodu vyšetřuje policie, projedete kyvadlově jedním pruhem, zdržení je nárazové. Vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
14: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. V pondělí padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad tropických 30 stupňů. Tropické počasí má být i dneska. Místy naměříme až 32 stupňů ve stínu. Okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Žádost podal po odpikání poloviny trestu. Pojďme na tenis. Karolína Muchová porazila na French Open Anastázii Zacharovovou z Ruska a postoupila do druhého kola. Neuspěl naopak Jiří Lehečka, který podlehl Španělovi Pablu Kareňovi.
12: Hokejový servis Hit Rádia.
14: Čeští hokejisté nečekaně podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4. Připsali si tak ve skupině B 2. porážku. Skupinu už nemohou vyhrát, soupeř je odsunul na 3. místo. Norové porazili Čechy na světovém šampionátu poprvé od roku 2010. Závěrečný duel skupinové fáze odehrají svěřenci kouče Rulíka dnes. Utkají se s jistým vítězem skupiny Kanadou. Zápas začne ve 20 hodin a 20 minut.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Počasí na skleničku? Jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
3: Tak slyšeli jste sami už ve zprávách, že nás čeká další pekelný den. S odpoledními teplotami okolo 30 stupňů Celsia, mráček, aby člověk pohledal. No vypadá to, že malinka to sprchnout by mělo až během následujícího víkendu. Sobota i neděle by totiž měly přinést teploty okolo 26 stupňů a drobné dešťové přehánky.
12: Hit Radio City Brno.
3: Chvíli po 9. startuje 26. květnové dopoledne na Hit Radio. Až do 12. s vámi bude Ondra Blaho. Rovnou se omlouvám za svoji déle jak týdenní absence. Měl jsem drobnou prácičku na Špilberku, ale ta už je za námi. A před námi 3 hodiny skvělé muziky a hlavně jenom těch dobrých zpráv. A ta první přijde už za chvíli. Tak pěkné dopoledne úplně všem.

na ještě příjemnější dopoledne Ed Sheeran a Justin Bieber. Tak to nakonec všechno dobře dopadlo, přátelé. A mluvím o záchraně 5 jeskyňářů, kteří uvízli nějakých 100 metrů od východu a 20 metrů pod zemí v systému amatérské jeskyně na Blanensku. Nutno podotknout, že teda měli velkou kliku, protože právě poblíž jejich expedice probíhal výcvik speleologických záchranářů, takže pomoc byla na místě skutečně rychle. Celá akce trvala okolo 20 hodin, všichni se v pořádku vrátili ke svým rodinám a pokud si stejně tak jako já říkáte, proč tam, pane bože, vůbec lezete, protože stejně jako já nemáte rádi stísněné prostory, no tak prostě někdo to má rád. Ale je potřeba taky dodat, že o chybu jeskyňářů podle hasičů a podle záchranářů nešlo. Nezranili se, zůstali ale za prostorem s vyšší hladinou oxidu uhličitého a tak bylo potřeba skutečně jednat velice rychle. Takže já bych moc rád poděkoval všem, kteří pro nás všechny strašpytli zkoumají, kam až jde člověk vlastně vlézt, nebo kam až může člověk vlézt v rámci těch jeskyních systémů tady v Moravském krasu. No a zároveň vás můžu ubezpečit, že já tam rozhodně nikdy nevlezu.

0: Hello, tady nejen Adele, ale i Ondra Blaho. Dnešní Dopo jsme odstartovali v jeskyních Moravského krasu a podzemí se bude týkat i další zpráva na Hit Radio City Brno. Ta zpráva možná změní dosavadní představy o hradu ve Veřích. A vzhledem k již zahájenému jubilejnímu 80. ročníku lodní dopravy na Brněnské přehradě a taky blížícímu se festivalu Hrady CZ byste si na tuto informaci rozhodně měli počkat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
4: Rousínovský divadelní a folklorní festival pro celou rodinu. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
6: se to má podařit. V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
9: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
10: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
9: www.u-lucerny.cz.

0: Užitkář!
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
1: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
3: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
4: Tak hurá na Vysočinu.
3: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
4: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
3: Skály a vyhlídky, co berou dech.
4: Rybníky, jezera i koupaliště.
3: Aktivní zábava i adrenalin.
4: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
3: Vysočina má co nabídnout.
4: Stačí si jen vybrat.
3: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Tak přátelé, co ten moravský Karlštejn? Možná jste ani nevěděli, že přesně takhle přezdívají odborníci hradu Veveří o brněnské přehrady. No a taky jsem vám v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno říkal, že tam pracují archeologové, ale to už asi víte samozřejmě. No, při opravách hradu na ně čekalo velké překvapení. Pod jižní branou totiž objevili základy mohutné středověké hradby, silné přes 2 metry, která podle odborníků mění dosavadní představy o vstupu do hradu. A výzkum navíc odkryl i dosud neznámou část historického podzemí. A to odvodňovací kanál z druhé poloviny 19. století, který nejspíš vybudovali jako obranu proti podobné situaci, jaká nastala v letech 1872-73, kdy postihli hrad silné přívalové deště a poté i sesuvy půdy. Takže pokud jste stejně jako já maturovali z dějepisu a máte rádi historii, věřím, že vám tahle zpráva přijde zajímavá a je to třeba o důvod navíc na hrad Veveří opět vyrazit.

0: pohled, odkud nechceš nikdy někam jet, neskažený temnou vzpomínkou.
1: Hodně vody uplynulo, hora je tu na pořád, a jednou taky na nás bude jen spomínkou.

0: Za 100 let projekt, který vznikl pod střechou Hit Rádia a který spojil vlastně úplně všechny muzikanty tehdejší doby, když jsme slavili 100 let republiky. Rok 2018 a nutno podotknout, že i 8 let po této významné události je tahle písnička pořád aktuální a pořád stejně krásná. Tak věřím, že vám v úterním dopolední vysílání Hit Rádia City Brno udělala radost a pokud zrovna ne tohle, tak věřím, že Lady Gaga anebo Lost Frequencies 100% ano.
1: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz. Mňam, to je dobrý.
3: To je jam.
2: Jam?
3: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
2: Tak to si slíznu.
4: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jam, to si slízneš.
5: Když nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
13: Mezinárodní den biodiverzity v Zoo Brno je tady. V sobotu 30. května vás čeká den plný her, komentovaných krmení, kreativních dílen i bublinová show. Objevte, jak globální změny ovlivňují svět zvířat. Více na zoobrno.cz.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Za pár sekund odbije 10. hodina dopolední. No dobře, tak je to minutka 10 sekund, abych byl úplně přesný pro váš aktuální čas ze studia Hit Rádia City Brno, ale čas je to nejlepší pro nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, takže jak se aktuálně jezdí a kde se asi zdržíte. Pozor si dávejte třeba na D2 na 4. kilometru ve směru na Brno, tady se střetla 3 osobní vozidla, v místě velmi silný provoz a dopravní nehoda se stále vyšetřuje, tak tady určitě pozor. Připomínám trasu Stišnova na Dolní Rožínku u odbočky na Pernštejnské Jestřabí, tady zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s motorkářem. Tady počítejte se omezením provozu. D2 ještě jednou, tady mě vyskočila aktuální věc. Na 37. kilometru ve směru od Bratislavy na Brno je tady nepojízdná dodávka odstavená u krajnice, takže i to vás nejspíš zdrží. Ale pojďme ještě do Brna, protože Jihlavská ulice za křižovatkou s Osovou ve směru do centra. Tady se stále vyšetřuje dopravní nehoda osobního auta, které blokuje jeden jízdní pruh. Je tady docela silný provoz, takže vás to může zdržet. No a ještě připomínám stále vyšetřovanou dopravní nehodu v Bedřichovicích na kruhovém objezdu, kde byla srážka osobáku s cyklistou. I tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 546 220 220. Jo, a ta 10. odbyla právě teď.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
11: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Sněmovna bude moci nejméně koaliční většinou veto horní komory přehlasovat. Nanoplasty narušují přirozenou ochranou vrstvu plic, zjistili to vědci z Akademie věd. Hodně nanoplastů vzniká v našich domácích podmínkách, jak popisuje vedoucí výzkumného týmu Lukáš Cviklik.
12: Nanoplasty vznikají v podstatě v domácím prostředí, z různých plastových prostředků, které máme třeba v bytě, koberce, oblečení. Jakékoliv narušení té složky na plicních skřípkách ovlivňuje její mechanické vlastnosti, takže v podstatě co se tam děje, když dýcháme.
11: Vědce by zajímalo, jak se lidský organismus může proti pronikání nanoplastů bránit. Kromě plic se nám totiž dostávají taky do očí. Italské Benátky budou zřejmě i nadále vybírat poplatek za vstup do města od turistů. Podle částečných výsledků komunálních voleb totiž zvítězil kandidát na starostu, který chce systém udržet. Benátky vybírají poplatek ve vybraných dnech od turistů, kteří se ve městě neubytují. Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa Norsku 1-4. Skupinu tak už nemohou vyhrát. Soupeř je odsunul na 3. místo. Dneska hrají naši s jistým vítězem skupiny Kanadou.
13: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
0: A jak to vypadá s počasím 3 minuty po 10. hodině dopolední? No pořád stejně dokonale. Aktuálně je okolo 23 stupňů Celsia, jasno, nebe bez mráčku a odpolední maxima až k tropickým 30 stupňům Celsia. No a stejné počasí nás čeká v průběhu celého tohoto týdne s výjimkou o víkendu, protože v sobotu i v neděli by se mělo malilinka to ochladit, tedy ze 30 na nějakých 26, ale hlavně by se mělo zatáhnout a mohl by přijít alespoň na malou chvíli trošku tu naši rozpálenou zem skropit déšť.
9: Hit Radio City Brno.
0: No a kdo nám pokropí 10. hodinu dopolední dokonalou muzikou, třeba Avicii nebo David Kushner a taky kapela Coldplay.

Já teda nevím, kam se dneska odpoledne půjdete koupat vy. Já jdu stoprocentně na náplavku, já bydlím na Vídeňské, my už tam máme s Kristiánkem takové místečko, odkud jsme v zimě, na podzim a z kraje jara házeli do svratky kamínky. Máme tam takový ostrůvek a myslím si, že dneska odpoledne tam možná i skočíme. Nebo můžu klidně nabídnout i brněnskou přehradu, ale na druhou stranu Hit Radio City Brno nemluví jenom o brněnských záležitostech, ale vyrazíme také mimo Brno, protože brány koupaliště v Rosicích, zvané Zátoka, se otevřely a zájemci se mohou vykoupat poprvé po 15 letech. Najdete tam odpočinkovou terasu, brouzdaliště se skluzavkou, beach volejbalové hřiště anebo plácek na petank. Je pravda, že ta rekonstrukce trvala dlouho? 2 roky? Nestále málo, ale ten výsledek je dokonalý, takže pokud se nebudete chtít tlačit na brněnských koupalištích, nebo na Priglu, nebo jako já ve Svratce, můžete klidně vyrazit tam.

0: Tak se nám přiblížila půl jedenáctá. A vy, registrovaní na www.hitradiocitybrno.cz, moc dobře víte, co už za malou chvíli přijde. Samozřejmě soutěž o poukázky na jídlo zdarma, a tak jsem se podíval do kalendáře, jestli náhodou není zase třeba Mezinárodní den těstovin anebo zemlbáby. Ne, dneska je den papírových vlaštovek, ze kterých se asi úplně nenajíme. Ale za poukázky, které budete moci vyhrát už za chvíli, 100% ano. Takže berte telefony, jdu volat.
1: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny Bova na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl Technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete podpořit místní farmářky a farmáře a udržitelnou spotřebu? Hledáte lokální produkty z Brněnska? Webová aplikace Farmáři z regionu vám v tom snadno a rychle pomůže. Mapa je interaktivní. Můžete si najít farmáře a producenty dle toho, jaké druhy produktů hledáte, či dle možností nákupu. Nechybí ani tipy na agroturistiku a ubytování přímo na farmách. Více informací na farmarizregionu.cz.
5: Festival Iberica přiváží hvězdu flamenka Jeronima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a

0: aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
0: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: 3 minutky po půl jedenácté jdeme rozdávat radost. A to v podobě 500-korunové poukázky do restaurace Charlie's Park v technologickém parku, pardon. No a protože zvyk je železná košile, mrkneme se rovnou na meníčko. Dneska mají pečené kuřecí stehno, jasmínová rýže, kyselý okurek, steak z vepřové kotlety, nivová omáčka a kroketky. A jako polévečka zelná s klobáskou. Vybírejte, podívejte se na charliespark.cz i na týdenní meníčko, anebo vůbec na jídelní lístek. A my jdeme volat někomu, kdo se dneska ráno registroval před 8 hodinou raní. Jsem moc zvědavý, jestli se jí to za ty 2,5 hodinky nevyprášilo z hlavy. A bude reagovat.
2: Nevaříme, posloucháme.
1: Bude reagovat velice dobře, velice rychle, velice bystře. Erika, která vyhrává v soutěži Nevaříme, posloucháme Hit Radio City Brno. Eriko, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Kde jsem tě zastihnul, co děláš?
2: No jsou v práci.
1: Je, a kde, co děláš?
2: No v obchodě, v supermarketu, doplňuju zboží.
1: Čověče, tak ať tě nezdržuju, vyhráváš 500-korunovou poukázku do Charlie's Parku v technologickém parku. Co bys tak dala dneska na oběd? Na co máš chuť?
2: Na maso, na steak.
1: Na steak, to tam mají. A moc dobrý.
2: Tak to je super.
1: Koho vezmeš sebou?
2: No, nevím, možná to zvládnu sama.
1: Já si myslím, proč by se sdělila? To pěťo si můžeš maximálně pěkně sama se sebou. Člověk často zapomíná strávit nějaký čas bez lidí, tak myslím si, že tohle je ideální příležitost. Eriko, moc ti blahopřeju a ještě mi vydrž na lince, ať se domluvíme.
2: Ano, děkuju.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
3: Co to tu voní? Burger, poke nebo svíčková? Charlie's Park. Nová chuť v Technoparku Královo pole. Stav se na oběd. charliespark.cz

0: Nikdo nám nesliboval, že to bude easy. A ono to easy ani není. Člověk se musí pořád trápit s nějakými problémy, ať už osobního, anebo pracovního charakteru, ale na druhou stranu, když si k tomu prostě pustíte dobrý rádio, tak se všechny problémy zdají být o něco menší a řešitelnější. A věřím, že přesně tahle pecka od kapely Miraj vám v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno sedla, že splnila účel a věřím, že budete rádi, když na ně už za malou chvíli navážeme Imagine Dragons anebo moji milovanou Miley Cyrus.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Pavle, to je ale náhoda.
4: Honzo, dlouho jsme se neviděli.
3: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
4: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
5: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
4: To nevím, jen do, to je moc drahé.
5: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
3: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
5: Rodinné pasy slaví 20 let.
6: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
7: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se to
8: má podařit. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Brno 30.5.
12: Nová zbrojovka.
11: Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
12: Vstup 18.00.
11: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Mamí, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
16: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
15: I teď?
17: Ano.
15: A teď?
17: Jo, včera, dnes i zítra.
16: Prostě pořád.
18: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
19: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
20: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Happy birthday.

0: schovat se před tímhle horkem do zoologické zahrady. Třeba do té brněnské. To vlastně taky není vůbec špatný nápad. Shakira, Zoo, půl minuty před 11. Teď jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, abyste věděli, kde se zaseknete a kde se naopak jezdí úplně v pohodě. Začneme na D1 na 213. kilometru ve směru na Brno, porouchaný kamion, dávejte pozor. D2, 37. kilometr ve směru na Brno, nepojízdná dodávka odstavená u krajnice. Na trase Stišnova na Dolní Rožínku u odbočky na Pernštejnské Jestřabí zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s motorkářem. I tady buďte opatrní, protože se určitě zdržíte. Připomínám Jihlavskou ulici za křižovatkou s Osovou, tady se stále vyšetřuje havarované osobní auto. Problémy jsou také v Drysicích u Hřbitova, kde se střetlo osobní auto s dodávkou. D2 jsem zmiňoval, ale zmíním ještě jednou, protože je tady silný provoz a stále vyšetřovaná dopravní nehoda na 4. kilometru, kde jsou v sobě 3 osobáky. No a tak bych mohl pokračovat, ale nebudu. Nebudu vám kazit náladu. Hlavně jezděte opatrně a vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X to uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby podle ministra kultury Klempíře po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna příštího roku. Klempíř to řekl po jednání koaliční rady. Cestující v Praze musí od června počítat se změnami na Masarykově nádraží. Kvůli pokračující modernizaci tam vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou dočasně přestanou jezdit. Podrobnosti doplní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
11: Tyto vlaky budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět přes Negraliho viadukt na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín. Omezení budou platit do konce letošního jízdního řádu.
10: Většina změn ale bude platit i po velkou část příštího roku. Úvodním zápasem mezi Ostravou a Táborskem dnes odstartuje baráž o první fotbalovou ligu. Baník na poslední chvíli odvrátil přímý sestup z nejvyšší soutěže a v domácím utkání s druhým celkem druhé ligy bude potvrzovat roli jasného favorita. Zápas má výkop v 18 hodin.
12: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
0: Necelé 4 minutky po 11. hodině měříme v Brně a na celé jižní Moravě už teploty okolo 27 stupňů Celsia. Odpolední maxima až kolem 30. A přesně takové počasí nás čeká v průběhu celého tohoto týdne. Bohužel ten víkend, na který se všichni většinou těšíme, ten bude zamračený a také trošku deštivý. Ale s teplotami opět vysokými okolo 26. A my vstupujeme do poslední dopolední hodinky dnešního dne. A to společně s Alanem Walkerem, kapelou Linkin Park a nebo slzou.

Brno jede, Brno modernizuje, Brno staví. Ale když jsme u té modernizace, tak se budeme držet dopravního podniku města Brna, protože možná jste si zjistili nebo všimli, že na některých zastávkách končí papírové jízdní řády. A vypadá to, že možná časem skončí úplně všechny, protože brněnský dopravce testuje novou elektronickou vývěsku, která cestujícím ukáže nejen odjezdy spojů v reálném čase, ale také informace o výlukách či mimořádnostech. A já si myslím, že to je více než potřeba, protože pořád měnit kvůli nějakým úpravám nebo výlukám, nebo dalším mimořádnostem, prostě ty papíry, jo, když to musí být pro ten dopravní podnik práce a práce, s takovou tam dáte prostě obrazovku, přes kompl tam dáte, hele, zrovna jednička nejede z toho a toho důvodu a je to vlastně vyřešený. A navíc tím krásně potvrzujeme, že DPMB je skutečně moderní firma, které mohou závidět i ostatní z celé České republiky a my fakt můžeme být rádi za to, jak naše dopravní podnik města Brna a vůbec naše městská hromadná doprava, tak jsem to chtěl správně říct, jak funguje. Je to skutečný unikát, na který můžeme být 100% pyšní. Tak pěkné dopoledne všem, kteří třeba už za chvíli vyráží někam na šalinu.

0: Pro ty, na které jde poobědové spaní. Přesně pro ty tady byli Buddy Rockers, I Like The Way ve vysílání Hit Rádia City Brno chvíli před 11:30. Tedy pardon, 11:30. Už se mě trošku pletou časy. Ale co je důležité, že jsme v poslední hodince dnešního dopoledne a hlavně, že vám už za malou chvíli poradím, kam byste během víkendu mohli vyrazit. Tak si na to počkejte. Do té doby Ed Sheeran a nebo Cyril.
1: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
2: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
1: a poctivé pivo z místních pivovarů.
2: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Mňam, to je dobrý.
5: To je jam.
4: Jam?
5: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
4: Tak to si slíznu.
6: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
7: Najdeš ji na yumm.cz.
6: Jam, to si slízneš.
8: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl. XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor!

0: Dejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Zveme vás na Mezinárodní festival živých soch a body artu ve Slavkově u Brna. Desítky umělců z celého světa promění zámecký park v galerii pod širým nebem. Přijďte v sobotu 6. června na zámek Slavkov a zažijte fascinující podívanou. Vstupenky v prodeji právě teď. Pořadatelem akce je zámek Slavkov Austerlitz a živé sochy Cinela.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

6 minut po půl 12. V dopoledním vysílání Hit Radio City Brno jsem vám sliboval, že vás pozvu na akce, které se konají, anebo na události, které se staly, a vy byste měli být jejich součástí. Mluvili jsme o koupáku v Rosicích, ale určitě jste si položili otázku, tak co Brno? Ano, už je otevřeno. Dobrák i Kraví hora. Navíc od soboty 30. května si už zaplaveme i na Riviéře a v Zábrdovicích. Bazény otevřou každý den od 9 do 20, samotný areál na Riviéře bude otevřený až do 21 hodin. Vstupné se nemění, na Riviéře vyjde celodenní vstup na 320, v Zábrdkách na 210, vstupné ve 13, v 15 a v 17 jsou navíc výhodnější vstupenky. Tak se určitě podívejte na jejich webové stránky a připomínám, že tento pátek se otevírá i městská plovárna ve Znojemské Louce. No a teď ještě v krátkosti pro všechny, kteří mají rádi kytičky, blíží se výstava masožravých rostlin od 29. května do 7. června ve Sklenících botanické zahrady. Informace najdete na www.sci.muni.cz. No a samozřejmě vás pozvu také na Dny Slavkova, kdy centrum ožije díky dětem, hudbě i špičkové gastronomii a tradicím. Od 28. května do 31. tedy tento víkend. Pestrý program plný všeho, co chceme a co máme rádi. Informace na slavkov.cz.

0: Luis Capaldi, Survive. Chvíli před 11:45 v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno a samozřejmě, že ještě nekončíme, protože nevím, jak to bylo v případě mých kolegů minulý týden, ale společně se mnou se do playlistu Hitrádia City Brno vrátí i moje závěrečná dopolední srdcovka a ta bude vyletněná až haňba. Takže pokud máte na něco letního chuť, a teď nemyslím pití ani jídlo, ale muziku, tak si počkejte, protože chvíli před 12:00 zazní dokonalá záležitost.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit, když nemůže.
5: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Kam utíkáš?
9: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
8: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
9: A rolety mají taky?
8: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
9: Tak to je paráda. Jdu se tam podívat.
10: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
11: www.ham.cz.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já,
13: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
18: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
17: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízlo jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, Tak jako první jeho věc, první reakce byla: nemáte cigaretu?
16: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té zdukový kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no, já nemám rád stísněný prostory.
19: Já bych umřela šokem.
16: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
17: Snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
0: Ano.

0: it snap.
1: Tak jsme u konce dnešního dopoledne. A jak víte, závěr toho bloku mezi 9 a 12 na Hit Radio City Brno patří mojí závěrečné srdcovce. A to pekelné počasí, které přímo vybízí k bazénu, dobrému pití a pohodě, mě inspirovalo hrábnout do mého playlistu, který se jmenuje Sonja Songs Létíčko bazének. Já vím, zní to trošku divně, ale pojmenoval jsem ho podle mojí milované kolegyně Soně Baranové a navíc podle mých oblíbených zdrobnělin. Já jenom, že se Soničkou si občas sdílíme zajímavé hudební tipy a tento je na léto úplně dokonalý. Přátelé, Loud Luxury, Brando a Buddy. A nejlepší pecka na závěr dnešního dopoledne. Tak se mějte, užijte si ji a zítra před 9 zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Ostravské ulici směrem do centra za sjezdem do Bělohorské probíhají stavební práce a jízdní pruhy jsou zúžené. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole podalo více než 12,5 tisíce žáků. Zhruba 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Na šestiletá gymnázia se hlásí zhruba 290 žáků, na osmiletá kolem 500. Termín pro podávání přihlášek skončil včera. Do systému mohou být ještě doplňována písemná podání. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Řádná schůze dolní komory začne dnes odpoledne. Opět se očekávají opoziční snahy o změny nebo doplnění navrhovaného programu. Teď se podíváme k nám.
2: Tradičním papírovým jízdním řádům možná v Brně brzy odzvoní. Dopravní podnik testuje na zastávce náměstí Svobody elektronickou vývěsku. Zařízení s LCD panelem zobrazuje aktuální jízdní řády, online přehled nejbližších odjezdů vozu ze zastávky, okamžité zprávy o výlukách nebo o mimořádnostech v dopravě.
1: Hokejový servis Hit Radio.
13: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s už jistým vítězem skupiny ve Friburgu začne ve 20 hodin a 20 minut. To už naši budou vědět, zda ještě mohou bojovat o druhé místo. Na tom je po nečekané pondělní výhře 4-1 vystřídalo se stejným počtem bodů Norsko, které bude už za chvíli hrát s Dánskem.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
2: Před námi je slunečný den, v Brně a na jihu Moravy naměříme až 32 stupňů Celsia. Pořádné teplo nám bude také zítra.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Je 12 hodin, 2 minutky k tomu. Přeju nádherné poledne, tropické poledne a taky dobrou chuť k obědu. Mám připraveno pro vás jako každý den v pravé poledne 5 legendárních hitů, 5 srdcovek, které vás vrátí v čase. Jako první tak si dáme hit z roku 1999 od Christiny Aguilery. Jmenuje se Gin v láhvi.
1: Hit Radio City Brno.
16: A tak si říkám, kdybychom měli, jo, tu Aladinovou lahev, co by bylo přání číslo 1? Možná aspoň na chviličku se vrátit do 90. No tak, vaše přání je mi rozkazem.

začali. V srdcovkách se skutečně vracíme v čase. A kdyby jsme se vrátili do těch 90. co byste chtěli hrát za deskovku? Protože v těch 90. kdy jsme vyrůstali, tak ty deskovky, to byla každodenní radost. O víkendu jsme hrávali s rodičema doma, že jo, pak už jsme byli starší. Hráli jste třeba i věci typu dračí doupě? Doufám, že ano. Je to kolik pro mě? Třeba 30 let zpátky, co jsem to hrál naposled. Já tu hru zbožňoval. Tak schválně, které hry jste vy měli nejraději jako deskovky? Dejte vědět na 777-937-777. Můžete psát zprávy nebo posílat hlasovky. A my si dáme další srdcovku. Ta už je ze začátku milénia, konkrétně z roku 2007. David Guetta. Tohle je fakt klasika.

0: Nádherná romantika na úterní poledne. Lenny Kravitz ve 12 hodin 15 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Lenny Kravitz je zpěvák, o kterém jeho vlastní dcera řekla, že tátovo bradavky jsem viděla častěji než jeho oči. Můžou za to věčně síťovaná trička a sluneční brýle. Tolik tedy Lenny Kravitz ve čtvrt na jednu. Než si dáme další srdcovku, tak pojďme vzpomínat na deskové hry, které jsme hrávali v 90. letech. Lucka píše, za mě jsou to dostihy nejlepší hra na světě, kdo měl Napoliho, tak byl král. Samozřejmě, po něm jsme šli všichni, že jo, Narcius, Napoli, pak ještě Superstar, jak se to tam jmenovalo, Dahoman, Shaga, tak nějak to určitě bylo, že jo? No a když jsme byli starší, tak první, co bylo pryč, tak byli trenéři, to už jsme věděli, jak se to hraje. Co tady máme z hlasovek? Pojďme si pustit ještě vaše vzpomínky.
2: Čau Jirko.
0: Ahoj.
2: No tak my jsme hráli klasiku, dostihy a sásky.
0: Jasně.
2: Člověče, nezlob se. A hlavně kloboučku hop. To byla teda hra. Škoda, že to dnešní děcka už moc neznají. Jinak přeju pěkné odpoledne. Čau, Dáška.
0: Děkuju moc, taky přeju krásné odpoledne. Kloboučku hop, to je opravdu jako boží hra. Ten pocit, když jste to trefili z velké dálky, to si myslím, že to si asi pamatuje každý. Jo? Já se přiznám, že jsem ji koupil i domů. Ale když jsem pak viděl toho tříleťáka, jak dává ty kloboučky do pusy, tak jsem to zase hnedka schoval. Úplně jsem viděl, jak se mu to zasekne v krku a jedeme do nemocnice. No jo, no. To je tak, když máte první děti až ve středním věku. Až moc se o ně bojíme. Pojďme na další srdcovku. 80. léta. Zpěvačka, která svůj první singl vydala až, nebo už v 16 letech, vyhrála dokonce ve své kariéře i pěveckou soutěž Eurovize a... 80. letech, když jí bylo 28, vydala tenhle legendární hit.

0: Aqua a Dr. Jones, tohle je ta skupina, která proslula legendárním hitem Barbie Girl.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A musel jsem je dneska zařadit, protože včera odpoledne přišla zpráva, že se rozhodli, že oficiálně skončí s živým vystupováním a s koncertama po více jak 30 letech dlouhé kariéry. A tohle je samozřejmě jako jedna z těch kapel, na který jsme vyrůstali. A když slyšíme Barbie Girl, tak hele, úplně na rovinu, my kluci jako z toho nejsme úplně jako odvařený, ale když máme tu správnou kuráž tekutou v sobě, tak občas by na to tančili taky, jo? Každopádně věřím, že vy děvčata zbožňujete Barbie Girl na jakékoliv party, v jakémkoliv věku. No a tak jsme na ně zazpomínali, no. Říkal jsem si, že bychom si mohli dát trošku jiný hit než ten legendární Barbie Girl, aby jsme si i připomněli, co dalšího tvořili. A Dr. Jones je jedna z těch srdcovek, která se určitě zapsala zlatým písmem do historie 90-kových hitů. Páni, toto uteklo. Pátá srdcovka je za námi. Takže se loučíme se srdcovkama, čeká nás ještě jedna na vaše přání. Pište mi nebo volejte hlasovky na 777-937-777 na WhatsApp Hit Rádia. No a jak se tak jako loučíme s těma srdcovkama, tak jsme se rozloučili i s deskovkama, které jsme hrávali v 90. letech. A díky moc za všechny zprávy, co jste posílali. Když to tak dám všechno kolem a kolem dohromady, tak nejoblíbenější deskovka byla Sásky a dostihy. Zároveň kromě snad tady Ivany Ostravy, která psala, asi nenašel nikdo jiný, kdo by to tenkrát hrával i s těma sázkama. Většinou jsme měli svoje pravidla, anebo jsme hráli jenom ty dostihy, ale ty sázky prostě ne. Tak kdyby náhodou jste doma měli sázky a dostihy a o víkendu jste si udělali večer čas, zahrajte si a zahrajte si to i s těma sázkama. Ty pravidla se dají naučit, je to úplně jiný rozměr celé hry a pak mi dejte vědět, jestli je to lepší anebo ne. Za chviličku tady srdcovka na přání, do té doby ještě například Dermot Kennedy nebo Miles Smith na Hit Rádiu.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízlo jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
3: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no já nemám rád stísněný
2: prostory. Já bych umřela šokem.
3: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
1: Vící snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Pavle, to je ale náhoda.
8: Honzo, dlouho jsme se neviděli.
7: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
8: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
9: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
8: To nevím, jen do... to je moc drahé.
9: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
7: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
9: Rodinné pasy slaví 20 let.
7: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
10: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se
11: to má podařit. V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
12: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce jsi vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
13: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
12: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
14: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz.
15: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
16: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
18: Senkor.
19: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
20: Rousínovský divadelní a folklorní festival se blíží. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
21: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku!
22: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
21: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: od Kennedy na Hit Radio, 12:08.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to je největší čas a nejvyšší čas, kdy si dáme poslední srdcovku dnešního dne, a to je srdcovka na vaše přání. A tentokrát vybírám hlasovku, která přišla na číslo 777-937-777.
3: Jako, kdyby si tak mohla zahrát, prosím, na přání I Don't Stop Believing od The Journey pro moje kolegy, kamarády, Jíťu, Léňu, Kapču, Móňu, Mikyho, Viborka do Rokytnice, aby se jim pracovalo co možná nejlíp a aby jim to uteklo už dokonce, už to mají za pár. Tak kdyby se všechny pozdravoval a taky zdravím všechny posluchače. Čau, čau, zdraví Dáška.
0: Děkuji moc za tuhle krásnou zprávu, závidím vám všem, kdo už to máte za pár, myslím v práci. No a děkuji za tenhle výběr, kdy tohle je tak krásný hit. My se teď dostaneme do doby ještě daleko před sociálníma sítěma. Vlastně daleko před internetem jako takovým, před barevnýma televizema v českých domácnostech. Tohle byl úplně jiný svět. Rok 1981. Don't Stop Believin'. Srdcovka na přání od Dašky i pro vás. Tady u nás na Hit Radio.

0: Je to možný, je to možný. Páni, 12 hodin, 43 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tohle byl tak nádherný výběr, to je tak krásná píseň. Tohle je jeden z těch hitů, který vám zlepší náladu, ať se děje, co se děje. Úplně, já nevím, dodá takovou zvláštní naději. Víru v to, že všechno nakonec dobře dopadne. Nevím. Don't Stop Believing, vlastně i tak se to jmenuje, jestli to byl opravdu záměr vyvolat v nás takovýhle pocity, ale jestli nějakým způsobem dneska ukončit srdcovky, tak jsem strašně rád, že jsme to udělali takhle. Já bych si nejradši dělal ještě jednou, úplně jako znova. To se asi jako normálně nedělá v rádiu, ale to tak aspoň ještě jako, co, ještě kousek, volume doprava. Don't stop believing. Je to dokonalý. Rok 1981. Já tady mám hezkou zprávu. Dokonalá volba písničky, tohle miluju natolik, že jsem teď musela v autě vypnout klimatizaci. Mám husí kůži i tak bez klimy. Děkuju moc za tenhle výběr. To jsou srdcovky na Hit Rádiu. Boží. Tak jo, další srdcovky zase zítra, my samozřejmě pokračujeme dál, za chviličku Benson Boone, Beautiful Things a ve 13 hodin nejnovější zprávy.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
12: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
10: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
13: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
10: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
13: Když vysavače,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Rousínovský divadelní a folklorní festival pro celou rodinu. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
15: Radio. They say the holy water's watered down. And this town's lost.

0: Benz & Boone na Hit Radio. Za minutku a půl bude 13 hodin. Lucie má pro nás nejnovější zprávy. Pokud jste za volantem, tak ale ještě pozor, teď dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální info z dopravy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Kvůli opravě parovodu je v Brně částečně uzavřena Benešova ulice. Uzavřen je jízdní pruh ve směru na Malinovského náměstí. Tramvaje ale projedou. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
8: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dominik Feri vypovídal před teplickým soudem, ten řeší jeho žádost o podmíněné propuštění. Za sebou má k dnešku 2/3 trestu. Podmínkou pro podmíněné propuštění je i očekávání, že povede řádný život. Feri před soudem řekl.
11: Byl tam, myslím, řádný život nekolísající, řádný život nejen v toho minimálního standardu, jako požaduje zákon a judikatura, ale řekl bych aktivní občanský život pracujícího člověka. Také uvádím, že v případě mého podmíněného propuštění by ve vedení řádného života přirozeně pokračoval. Je to pro mě zkrátka zvyk.
10: Feri uvedl, že mu je líto újmy, kterou poškozené pociťují. Z trestu se podle svých slov poučil a nyní už nemůže udělat nic víc. Studenti českých středních škol vybrali na pomoc Ukrajině bezmála 3 tuny materiálu, zvláště hygienické a zdravotnické potřeby pro nemocnice a pečovatelská zařízení. Sbírka byla součástí iniciativy Schools for Victory, kterou organizují studenti napříč Evropou. Senát se dnes podvečer připomene 30 let ustavení České horní parlamentní komory. Na slavnostním shromáždění se sejdou současní bývalí členové, promluví také prezident Petr Pavel. Bývalí předsedové a předsedkyně obdrží symbolické klíče k Senátu. Teď ještě pohled k nám.
1: Na Brňansku přišel dnes o život motorkář. Řidič se dopoledne poblíž Pernštejnského Jestřabí srazil s dodávkou a zemřel na místě i přes okamžitou resuscitaci. Policie okolnosti nehody vyšetřuje. V místě nehody se jezdí kyvadlově. Podle silničářů bude omezení trvat asi do 2:30.
12: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
1: V Brně a na jihu Moravy prožíváme tropický den s teplotami do 32 stupňů Celsia. Zítra bude ještě o stupínek tepleji.
13: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 13 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio, máme úterý 26. května a dorazilo k nám tropické léto. 32 stupňů Celsia, dneska místy, to je velmi náročný. Co takhle nejraději děláte v létě? Zalezete si někam do stínu a přečtete si rádi nějakou knížku? Mám tady pro vás čtení na celé léto. 12 fantastických detektivních knih, které si můžete vyhrát i dneska v hodnotě 5000 korun. Podrobnosti řeknu za chviličku.
13: Hit Radio City Brno.

0: Duet Eva Farna a Miraj. Vzpomeneš si tady u nás na Hit Radio?
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
0: Je 13 hodin a 13 minut, posloucháte Hit Radio. Miraj se stal otcem. Moc gratulujeme jemu i mamince samozřejmě za celé naše Hit Radio. Společně tak začínají psát novou kapitolu svého života. Co je v tom životě víc? Velká gratulace. No a když jsme u těch knih, tak si říkám, že bychom se vlastně rovnou my mohli pustit do naší velké hry o knihy. Já mám tady pro vás super čtení na léto. Detektivní série 12 knih světoznámé spisovatelky Lizy Reaganové. Jestli se rádi na dovolené zašijete do stínu s knížkou a necháte se vtáhnout do jiného světa, tak tohle vás bude opravdu bavit. A teď jak na to? Jak získat tenhle balík knih v hodnotě 5000 korun? Je to jednoduchý. Já právě teď přečtu ukázku z druhé série, z druhého dílu celé série, abych byl úplně konkrétní. A vaším úkolem bude za chviličku zavolat na telefonní číslo, který řeknu, a tipnout si, jestli ten příběh jsem zakončil správně, anebo jsem si to vymyslel jako včera. Tak jo, včera jsme četli první díl série Mizející dívky, dneska tady máme druhý díl série a ten se jmenuje Dívka bez jména. Je dívka bezejména svědkyně, podezřelá nebo možná budoucí oběť? Pojďme na to. Když detektiv Josie Quinnová dorazí na místo činu na okraji města Denton, je zděšená brutalitou útoku. Jeho oběť bojuje o život a novorozené dítě zmizelo. Na jiném místě se snaží ukrýt krásná mladá žena. Vypadá to, že by mohla být Josieným vodítkem k případu uneseného dítěte. Ale záhadná žena neví, kdo je, kde se vzala a ani čeho se tak bojí. Jisté je, že je vyděšená k smrti. A nebo je možné, že svou amnézii pouze předstírá. Tak co? Co si myslíte? Je tohle skutečný příběh podle knihy, anebo je to můj vymyšlený příběh? Dáme jeden hit, krátkej Lady Gaga Paparazzi a vyvolejte na 800 937 937.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Lady Gaga a Paparazzi, 13 hodin 19 minut, posloucháte Hit Radio. A právě teď, tak Míša z Českých Budějovic má šanci vyhrát nádhernou detektivní sérii 12 knih od spisovatelky Lizy Reganové. Míšo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, dobrý den.
0: Výborně, dobrý den. Můžeme si tykat, je to v pohodě?
1: Můžeme, ahoj, ahoj.
0: Tak Míšo, řekni mi, jak se máš v tomhle horkém počasí?
1: Krásně.
0: Co bylo dobrýho?
1: Počasí úplně nabíjí energii.
0: Co bylo dobrýho, k obědu?
1: Řízek.
0: Dobře.
1: Taková klasika.
0: Do tohle počasí geniální. A kolik knížek přečteš za jeden rok?
1: No, tak 10, 12,
0: hezky,
1: plus minus.
0: Hezky. V tom případě já tady mám právě teď pro tebe knihy na celý rok. 12 knih. Na tobě je, aby si mi řekla, jestli ten příběh, který jsem před malou chviličkou přečetl, je smyšlený, anebo je skutečný podle knihy. Co myslíš?
1: Já si myslím, že je to pravda.
0: Že není smyšlený, jo. Že tu amnézii by mohla jenom předstírat, jo.
1: Mm-hmm.
0: Podle čeho to soudíš?
1: Nevím. Tenhle díl jsem zrovna nečetla.
0: Intuice, je to intuice, jo?
1: Bylo by to víc záhadný.
0: To je pravda, to je pravda. Říká se, že ženská intuice je 13. div světa. že by se měla vždycky naslouchat, že ženy mají vždycky pravdu. A v tomto případě ženská intuice je skutečně dokonalá. Já gratuluju.
1: Děkuju.
0: Dívka bez jména svou amnézii skutečně jenom předstírá a předstírání nikdy nevede k ničemu dobrému. Teda píše se to v té knížce. Jo? Víc už ale prozrazovat nemůžu. To znamená, že jak dívka bez jména dopadne, tak to si můžeš přečíst sama. A teď už jenom. Bude to v té knižní verzi, v tom knižním vydání tištěném, anebo v elektronické verzi?
1: Tištěném.
0: No, tak to rád slyším. To je krásný. Tak Míšo, ještě jednou moc gratuluju. Užij si všech 12 knih od Lizy Reganové a za rok, až je přečteš, tak dej vědět, jak se ti to líbilo, který byl nejlepší. Domluveno?
1: Super, moc děkuju.
0: Tak jo, měj se krásně.
1: Ahoj.
0: Míša tedy má svou sérii 12 knih v hodnotě 5000 korun. Vy ji můžete mít zase zítra. A kdyby to náhodou zítra nevyšlo, tak ve čtvrtek, anebo v pátek, anebo v průběhu celého příštího týdne. Ano, takhle dlouhou dobu tady pro vás tuhle náhradnou hru budeme mít. Tak zase zítra mezi 13. a 15.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává

0: Damiano David a píseň o zlomeném srdci. Trošku připomíná včerejší hokej. To taky bolí ještě teď pořád. Původně jsem myslel, že si dneska budeme povídat o hokeji, o mistrovství světa, jak to krásně rozebereme, ten zápas proti Norsku, ale říkal jsem si, že si asi možná nakonec nebudeme kazit den, co? Hoďme to za hlavu, prostě stalo se, v pohodě. Místo toho, tak si užijeme další skvělý hity, který tady pro vás chystám, a za chvíli, tak si dáme hit, který jste mezi 12. a 15. na Hitrádiu neslyšeli možná podobně dlouho, jako nás na rozkole porazilo. Pár let už to bude. Chystám pro vás velký překvapení, a to sice... Fatboy Slim. Rockefeller Skunk. Něco tady do toho tropického počasí. To se hodí. Jenom to slyšíte a už se zapotíte. Já vím, jak vy, ale my se potíme i přes ty zavřený okna tady. Tak tohle vás čeká už za chvíli tady na Hit Radio, tak buďte s námi. A teď si pojďme poslechnout, jaký bylo dnešní ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízl jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou, a v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
3: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no já nemám rád stísněný
2: prostory. Já bych umřela šokem.
3: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
1: Vící snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
6: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
5: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
7: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
8: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
9: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
8: www.u-lucerny.cz.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Brno 30.5.
12: Nová zbrojovka.
11: Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
12: Vstup 18.00.
11: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Taky to užijte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
2: Mňam, to je dobrý.
17: To je jam.
2: Jam?
17: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
2: Tak to si slíznu.
17: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Najdeš ji na yumm.cz.
17: Jam, to si slízneš.
18: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
19: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
20: Senkor.
21: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.
23: Hit Radio.

0: Krištof, zůstaně tu se mnou. Já jsem rád, že vy jste stále s námi, že jste zítra rádiem. Je 13 hodin 38 minut. Před chviličkou jsem otevřel takovou malou pandořinu skřínku hokejovou, když jsem zmínil včerejší zápas proti Norsku, že nás z toho trošku bolí srdíčko. No a mám tady plný, jak se tomu říká, ne plný koš, ale tady prostě plný počítač zpráv, plný WhatsApp, ano, plný WhatsApp zpráv, co posíláte na 777-937-777 a shodneme se asi všichni na jednom a na tom samém, no, na čem se nám třeba tady například shodnou i naše hlasovky.
1: Jirko, to souhlasím, protože včera pro mě jako naprostý zklamání. To, že to mají jistý, že budou hrát playoff, ještě přece neznamená, že budou hrát takhle, jak hráli včera. To bylo hrozný, jako. A fandím jim, mám hokej rád, sleduju to, protože jsem jako dítě i hokej hrál. Ale prostě takový zklamání, že za mě si ani postoupit nezaslouží, jako. Jediný zápas, který byl hezký, byl s tím Švédskem, jinak to všechno ostatní bylo prostě tak na hraně, že by si to zasloužil jiný.
0: To je velmi ostrý názor. Věřím, že není jediný, ale zase na druhou stranu, pojďme na tom najít něco pozitivního. Jo, to já mám jako rád. Jo, ne zbytečně tolik negace, něco pozitivního. Hele, hokej a světový šampionáty, tak ty se vždycky hrajou kvůli památečným zápasům. Jo, hele, Nagano si pamatujeme všichni. Jo, Svobodovo zlatý gól. Pak ještě jsme měli pár super zápasů s Kanadou a se Švédskem. Ale tady se nám píše úplně nová historie. Máme tady památeční zápasy se Slovinskem, Itálií, Norskem, výhra nad Slovenskem levou zadní, doslova. To prostě jako žádná jiná hokejová generace ještě nezažila. My tady píšeme novou hokejovou historii památečních zápasů. Není zač. Rok 2026. A teď Hit Radio a Fairboy Slim.

0: 13 hodin 46 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář. Jsem rád, že vy jste s námi. V tomhle horku člověk musí taky trošku zpomalit a nezapomínat na pitný režim. Vodu. Bavíme se tady o vodě, ideálně minerální vodě. Ať doplňujete ty minerály, přeci jenom jak je horko, tak to tělo to tak nějak rychle odplavuje ze sebe, takže minerálky. Ideální je prostě polknout tam aspoň ty 3 litry za ten den, no, v tomhle šíleném vedru. A hlavně nespěchat. A s tím souvisí také i nová forma cestování, která se jmenuje slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země. Je to kouzlo, které my tady v Česku čím dál tím víc objevujeme. Podrobnosti vám řekneme v nejnovějších zprávách, mimo jiné, ve 14 hodin. No a do té doby z hitu například Linkin Park a stihneme taky Sunrise Avenue.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny Bova na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Mezinárodní den biodiverzity v ZOO Brno je tady. V sobotu 30. května vás čeká den plný her, komentovaných krmení, kreativních dílen i bublinová show. Objevte, jak globální změny ovlivňují svět zvířat. Více na zoobrno.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Syko, koupelny, kuchyně.
10: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Syko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Syko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Syko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na syko.cz/outlet.
11: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26. 6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
12: Chcete podpořit místní farmářky a farmáře a udržitelnou spotřebu? Hledáte lokální produkty z Brněnska? Webová aplikace Farmáři z regionu vám v tom snadno a rychle pomůže. Mapa je interaktivní. Můžete si najít farmáře a producenty dle toho, jaké druhy produktů hledáte, či dle možností nákupu. Nechybí ani tipy na agroturistiku a ubytování přímo na farmách. Více informací na farmarizregionu.cz.
13: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

0: Krátce před 14. hodinou, tedy krátce před nejnovějšími zprávami. Pojďme na ně.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Kvůli opravě parovodu je v Brně částečně uzavřena Benešova ulice. Uzavřen je jízdní pruh ve směru na Malinovského náměstí. Tramvaje ale projedou. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo800.cz.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu?
6: Barvu? Já tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
1: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a hopedoučuje.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Aplikaci e-doklady si do mobilních telefonů stáhlo už přes 1 milion uživatelů. Loni bylo poprvé možné prokázat se e-doklady i u voleb, i když někteří uživatelé měli technické problémy. Aplikace je digitální alternativou k plastové občance. Češi objevují kouzlo cestování formou takzvaného slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země. Doplňuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papeš.
12: Ti lidé mají větší čas na odpočinek, na procházení se městem a tak dále. To znamená, je to zpomalení toho tempa. Na jaře a na podzim většinou jezdí do těch velkých evropských měst a pak samozřejmě do těch cílů, těch velkých poznávacích zájezdů, ať už je to Latinská Amerika, Střední Amerika, Asie nebo Afrika.
11: Populární jsou také ostrovy. Renesanci v rámci slow travel zažívají také Kanárské ostrovy. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz se začal prodávat alkohol. Za poslední měsíc se objevily 40 takových inzerátů, převážně šlo o slivovici. Nelegální prodej domácího alkoholu teď řeší celníci. Prodejcům hrozí pokuta až 1,5 milionu korun. A teď ještě pohled k nám.
1: Tradičním papírovým jízdním řádům možná v Brně brzy odzvoní. Dopravní podnik testuje na zastávce náměstí Svobody elektronickou vývěsku. Zařízení s LCD panelem zobrazuje aktuální jízdní řády, online přehled nejbližších odjezdů vozů ze zastávky, okamžité zprávy o výlukách nebo o mimořádnostech v dopravě.
13: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
1: V Brně a na jihu Moravy prožíváme tropický den s teplotami do 32 stupňů Celsia. Zítra bude ještě o stupínek tepleji.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio. 14 hodin, 3 minuty k tomu posloucháte Hit Radio. Venku 32 stupňů, co víc si přát? No, třeba 28. S tím se asi jako dokážeme spolu stotožnit, víš, Luci?
11: Ano, na tom se shodneme.
0: Ano, ano. 32 je krásný, ale 28 mnohem lepší. Tak my si dáme tady něco na ochlazení, dáme si tady Kelly Clarkson s hitem Stronger. V překladu, co tě nezabije, to tě posílí. Tak naprosto ideální hit i do tohohle počasí. To přežijem, nebojte se.
9: Hit Radio City Brno.

0: úterní odpoledne ve 2:07 na Hit Radio Kelly Clarkson, za chviličku Poetika.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a jdeme na to, jdeme si povídat, máme 2 hodiny odpoledne, tak opět vám dávám prostor tady v Eteru Hit Radio říct svůj vlastní názor, bez obalu, jo? Dneska ale, protože je horko, tak dáme velmi pohodové téma. Našel jsem jeden zajímavý průzkum, že
1: vědci
0: tvrdí, že 7...

0: Třeba nějaký, já nevím, jednou za měsíc nějakou slezinu doma s vašima kamarádama, kde si zahrajete deskovky, anebo už máte pocit, že jste na to staří, že se třeba cítíte trapně, když máte hrát aktivity a teď skoro, já nevím, třeba ve 40 letech před sebou máte předvádět nějakou pantomimu, anebo vám to prostě jenom nejde zastřízliva, dejte vědět. 777 937 777 je číslo na WhatsApp sem do rádia. Těším se moc, klidně můžete dávat i tipy na deskovky. Já myslím, že dneska si s tou uděláme takový hezký herní odpoledne. WhatsApp Hit Rádia je tady jenom pro vás. Posílejte zprávy, volejte hlasovky.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Lučenzo a Donomar, Danza Kuduro.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pravda, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů má rádo deskovky. Takhle, shodneme se na tom, že určitě máme rádi deskové hry. Otázkou je, jestli je hrajeme i v dospělosti, bez dětí, jakože třeba s nějakýma známýma, co dorazí k nám na návštěvu, anebo jenom jestli na ně už vzpomínáme a užíváme si jenom ty vzpomínky, co jsme měli z dětství. Tak na WhatsApp Rádia píšete vaše zkušenosti. Vlastucha, to je super jméno. Tak tohle je jako skvělá zpráva, ne na úvod. Čau, hrajeme dostihy a panáky. Jako startovné je pro každého panák a ti, co se sejdou na distancu, tak to mají taky za panáka. Takže když to konečně hodíš, tedy když konečně hodíš šestku a obratem se tam vrátíš, no, je pravda, občas to stojí za to. Dobrý, to je jako dobrý improvement, dobrý tuning legendárních dostihů. Co tady máme dál? Ahoj. Podle mě se deskovky zase vrací zpátky do módy. Já s kamarády hraju spíše karetní hry, kdy se sejdeme a zajdeme do kavárny nebo čajovny a trávíme tak společný čas. A ten, kdo prohraje, tak většinou dělá dřepy nebo kliky. Můj kamarád jich dokonce minimálně prohrál už 150. Taky zajímavý, děkuju Terko za zprávu. Tady je zpráva, která potvrzuje to, co jsem já říkal před chviličkou, a to, že v dospělosti, když hrajete aktivity se svými známými zastřízlivá, je to zvláštní. A že tady dokonce píše Terka, že mají sousedy, ke kterým velmi často rádi chodili, ale že pořád chtěli hrát deskovky. Ze začátku to bylo fajn, ale pak už jsme si říkali, že už k ním radši nepůjdeme na návštěvu, kdyby náhodou zase chtěli hrát deskovku. Nemusím se před někým strapňovat každý večer. No, jasně, chápu. Přeci jen strapnit se v dětství je mnohem jednodušší než potom v dospělosti. Ahoj, je mi už 50+, jsem babička a nedám dopustit na deskové hry a hlavně aktivity. Hrajeme s rodinou i s přáteli i s mladšími a je to fajn zábava. Děkuji za tuhle zprávu. A teď ještě já tam dám takový malý doplněk, jo. Když to takhle hrajete v dospělosti, natáčíte to? Třeba zrovna tu pantomimu vašich sousedů. To mi tam klidně dopište ještě jako doplněk. Každopádně zatím to vypadá, že...
1: Vědci.
0: V tuto chvíli se mýlí, že to je mnohem vyšší procento než 73,5.

0: Imagine Dragons.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tady u nás na Hit Rádiu ve 14 hodin 24 minut vám hrajeme samý hity a k tomu navíc probíráme deskový hry, protože
1: vědci
0: tvrdí, že 73,5% Čechů zbožňují deskový hry. Tak já bych to asi poupravil, vypadá to na 100%, protože nemám tady jednu jedinou zprávu, vlastně jo, hele, jedna. A to mě zkravazuje, protože tohle je dobrá zpráva. Ahoj Jirko, u nás, když se sejde rodina, tak ano, hrajeme aktivity, hrajeme Monopoly, taky klasický člobrdo. To se najde spoustu lidíček, kteří se pak dokážou rozčílit. To je pravda. A potvrzuje to právě tady zpráva, kterou tady mám. Čau, my diskovky nehrajeme, my se umíme poštěkat i bez nich. Výborně, tak výjimka potvrzuje pravidlo. Když se tak jako probíráme WhatsAppem Hit Rádia na čísle 777-937-777, tak jsem tady našel fotku od Kuby. A Kuba mi poslal fotku z domova, kde je knihovna. Jedna, druhá, třetí. A je tady strašně moc deskových her. Ale jakože když si představíte, že přijdete někam do prodejny, kde prodávají deskové hry, tak tady ta prodejna by to klidně mohla zavřít, zamknout a jít se podívat tady ke Kubovi domů, jak to má vypadat, když máte mít na výběr deskových her. Já jsem se to v rychlosti snažil zkusit spočítat. A když jsem jako došel k první stovce, tak jsem si říkal, já vytřídu domů, já nemám tady na to tolik času, abych to dokázal spočítat. Takže jako tohle, to už je úchylka, Kubo, ale je to nádherný. Tohle je jako neuvěřitelná, ale opravdu neuvěřitelná sbírka. Zajímalo by mě, jestli jste to opravdu hráli všechno, anebo je to jako třeba knihovna, kterou člověk občas doma má a je tam prostě jedna knížka vedle druhý, ale přečetl za život jenom tak jako polovinu z nich. Ale jinak teda tohle oceňuju. Takže v našem případě pro dnešní den
1: vědci
0: pravdu nemají, není to 73,5%, je to za mě 99,9% Čechů má rádo deskové hry. No tak skvělý.
2: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Když
6: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
3: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
2: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
3: Když vysavače, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu Kateřina Marie Tichá s hitem Zničená zem. Venku naše zem zničená úplně není, ale je hodně rozpálená. Je 14:30, 7 minut k tomu, kdybyste za hodinku třeba byli doma už z práce a šli jste ještě s pejskem na procházku, tak jenom pozor, ne přes ten asfalt rozpálený, ale co nejrychleji někam na trávu. Klidně toho pejska můžete v klidu i přenést. Je to pro ně peklo na ty pacičky, tak jenom pozor na to. No a tím, že je 14:37, no tak za chviličku tady máme i naši odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: I dnes pro vás chystáme na Hit Radio City Brno odpolední show a dneska to bude takové, řekl bych, trošku i na vážnější téma.
3: Ano, vrátíme se k tomu, co se stalo v pátek ve zlínské zoo, protože dneska už je vydaná tisková zpráva a přímo zavoláme mluvčí zlínské zoologické zahrady.
2: Takže pokud máte rádi zvířátka jako my, po 15. laďte odpolední.

0: trocha Itálie sem k nám do Česka. Gigi D'Agostino, je 14 hodin 42 minut, za chviličku vás čeká tedy naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, pro dnešek je to vlastně všechno. Zítra ve 12 hodin opět srdcovky. Zítra po 13. hodině si opět budete moct vyhrát znovu sérii fantastickou detektivních knih, celkem 12 knih v hodnotě 5000 korun a teoreticky ve 2 hodiny bude ruleta. Ovšem uvidíme, jestli bude, protože zítra, tak to bude beze mě, zítra tady s vámi bude Kuba, já budu na speciální akci v Říčanech u Prahy, která se jmenuje Podsta legendám. Je to speciální akce od fotbalové asociace na počest legend mistrů Evropy ze 670., které osobně dorazí na akci, budu tam mít autogramiádu a k tomu ještě dorazí i vícemistři Evropy ze 690., kteří navíc zítra odpoledne budou hrát exibiční zápas. A já už tady mám soupisku, na kterou se začínám připravovat a to jsou jména, že normálně mám slzu u oka, jo? Tak kdo dorazí? Tak samozřejmě nebude chybět Karel Poborský, Vláďa Šmicr, Patrik Berger, Radoslav Látal, Karel Rada, Jirka Němec, Jirka Novotný, Tomáš Skuhravý, Martin Vaňák, Pavel Hapal, Pavel Nedvěd, Horst Siegel, Pavel Kuka, trenér Honza Suchopárek, jeho asistent bude Petr Kouba, brankář, na kterýho my jako kluci jsme si hrávali, kdo šel do brány, tak prostě byl vždycky Petr Kouba, prostě to. A tohle jsou jména, která se zítra objeví osobně v kopačkách a ještě navíc. A já nevím, jestli to můžu říct, ale asi možná, jo, já to řeknu, v exkluzivních replikách těch dresů, ve kterých tenkrát hráli a buď dosáhli úplně nejvýš, anebo skončili ve finále. Bude to jako neuvěřitelná akce. Pokud se na ní nemůžete dostavit, tak můžete kouknout třeba i na můj Instagram, Jirka Pelnář, budu tam dávat nějaký videa i do storíček, možná tam natočíme i nějaký rozhovory a myslím si, že to bude jako super. Takže Podsta legendám zítra odpoledne Říčany u Prahy. Podrobnosti najdete samozřejmě i na webu třeba Fotbalové asociace České republiky. Já jsem Jirka Pelnář, loučím se s vámi, přeju pohodový zbytek dnešního dne, zvládněte to v práci, neuvažte se, neupečte se, neusmažte se, obzvlášť jestli pracujete ještě v restauraci, tam v kuchyni musíte mít extrémní peklo a zítra si zase užijte den s Itrádiem. No a stejně taky dnešní odpoledne do 15. hodiny. Five a Queenie, We Will Rock You, k tomu Timbaland a One Republic a od 15. odpolední show. Tak se smějte.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Kam utíkáš?
4: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
3: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
4: A rolety mají taky?
3: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
4: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
5: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
6: Chcete podpořit místní farmářky a farmáře a udržitelnou spotřebu? Hledáte lokální produkty z Brněnska? Webová aplikace Farmáři z regionu vám v tom snadno a rychle pomůže. Mapa je interaktivní. Můžete si najít farmáře a producenty dle toho, jaké druhy produktů hledáte, či dle možností nákupu. Nechybí ani tipy na agroturistiku a ubytování přímo na farmách. Více informací na farmaryzregionu.cz.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
9: CZ.
11: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu?
13: Barvu? Já tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
14: Hit Radio.
15: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
16: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobré, horké, žhavé odpoledne na Hit Radio City Brno, už jsme tady zas.
1: Ale vidíte, to, co to sluníčko dělá, že když svítí, tak nám ani vůbec nevadí, že ještě máme tady 3 dny pracovní před sebou.
0: Ne? No, mně to nevadí ani, kdyby nesvítilo.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: Nová dvojka a šoproku fandí Česku.
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
4: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Cenový strop na pohonné hmoty ve středu opět o několik desítek haléřů klesne. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 28 haléřů na 44,56 koruny. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvýše za 41 a 43 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Úřady práce nejspíš budou ještě další 2 roky vyřizovat a vyplácet příspěvky na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Původně měla agenda přejít už v polovině letošního roku na sociální správu. Nově to bude až k červnu roku 2028. Odklad přinese novela poslanců ANO v čele s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou. Senát jako celek o novela rozhodne ve středu. A v Laosu se 7. den v řadě pokouší zachránit 7 lidí uvázlých v jeskyni. Téměř týden s nimi nebyl navázán žádný kontakt. Vesničané se podle záchranářů vydali hledat ložiska zlata. Informovala o tom agentura AP.
11: Hokejový servis Hit Radio.
12: Čeští hokejisté zakončí vystoupení v základní části světového šampionátu ve Švýcarsku dnešním soubojem s Kanadou. Zápas s jistým vítězem skupiny ve Friburgu odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka od 20:20.
1: A jak to jezdí z pohledu naší městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
13: Dobré slunečné odpoledne všem posluchačům Hit Radio City Brno. Z pohledu hromadné dopravy je odpolední špička zatím ve svém počátku a dopravní situaci můžeme považovat za stabilizovanou. Nepravidelnosti provozu autobusových a trolejbusových linek projíždějících oblastmi Zvonařky, hlavního nádraží, jsou zatím spíše nárazového charakteru a ve většině případů nepřesahují hranici 4 minut. Se zdržením okolo 8 minut pak počítejte při cestování linkami 49, 50 a E50 v oblasti Horních Heršpic. Upozorňujeme cestující na předčasné ukončení omezení autobusů linek 64, N95 a 509 v Chrlicích. Uvedené linky se vrací na svoji běžnou trasu od zítřejšího rána. Šťastnou cestu vám přeje Martin Koudelka.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
1: A je to tady, oslavujeme, bouchejte ty špunty, máme
0: 35?
1: 20. Ne, tak to bych nebouchala špunty, ale dávala bych si, já nevím, ručník na čelo. Je 29, nádherných 29 stupňů v Brně a okolí. Co se týče zítřejšího dne, tak má být taky úplně stejné jasno a vlastně stejné stupně. No a potom ve čtvrtek nám přijde ochlazení, což vám možná přijde vhod. Má být úplně jasno, ale 23 na teploměru.
9: Hit Radio City Brno.
0: Tak doufáme, že se nežhavíte, teda ne, vaříte
1: se
0: ve vlastní šťávě. Na Hit Radio City Brno budeme chladit. Hit Radio. Vsadíme na muziku a samozřejmě za chviličku také něco pro všechny, co jezdíte v Brně MHD.
1: A co se stalo?
0: No zatím nic, ale stane se. Igor Doležal a Peťa Tomanová s vámi.
1: Krásné odpoledne.
0: A teď už mandraže.

0: Žhavé úterní odpoledne v plném proudu na Hit Radio City Brno. Přejeme, ať je co nejlepší, tak viděl bych se dneska někde třeba u bazénu.
1: Ale koupáky ještě nejsou otevřený.
0: No ale pozor, možná i k tomu se dneska dostaneme, nalákáme. Ale teď informace, která některé může možná potrápit, ale jak se říká, kdo je připraven, není překvapen, pravda?
1: No.
0: Tak se připravme na to, že v Brně papírové jízdní řády na brněnských zastávkách možná brzo už úplně nebudou.
1: No a místo toho tam bude co?
0: A místo toho brněnský dopravní podnik na zastávkách plánuje nějaké LCD moderní displeje, které ukazují klasické jízdní řády, aktuální odjezdy spojů v reálném čase a samozřejmě nebude chybět prej ani aktuální upozornění na výluky anebo mimořádnosti v dopravě.
1: No počkej, ale vždyť už jako ty obrazovky velké LCD, tak nahoře na tou zastávku tak už jsou skoro všude a tam je přesně napsaný, že třeba trojka odjíždí za 3 minuty, je tam přesně ten čas.
0: Tohle tak jako možná bude ještě vymakanější, no. A už teď se můžete na to mrknout třeba na zastávce náměstí Svobody. Přes kterou teď Čalina teda jako nejezdí, jo?
1: To je dobrý, takže se koukujete, ale vodit nemůžete. aktuální odjezd za 2 týdny.
0: Koncem června, no, ale pokud jezdíte MHD, schválně sledujete ještě ty klasické jízdní řády? Nebo už třeba jedete přes mobil, aplikace a podobně?
1: Ale jo, já jsem si vždycky jako nainstalovala, mám iDOS a koukala jsem se přesně jako na iDOS. Ale zase je to taková ta záloha, víš, že kdyby náhodou se ti vybil telefon, cokoliv, tak víš, že se na té zastávce můžeš podívat. Ale třeba jako když to lidem teďka přijde takový, že a proč a nám se to nelíbí, ale každá změna je na začátku, nebo se na začátku setká třeba s neúspěchem, ale pak si zvykneme.
0: Klidně nám dejte vědět, jakým způsobem sledujete jízdní řády MHD, brněnské MHD. Ať máme přehled, klidně na 546-606-606, anebo nám klidně pošlete hlasovku nebo zprávu přes naše sociální sítě.
1: A já nebo, teda, no, promiň ještě, nebo jestli jste teďka na Svoboďáku, tak nám dejte vědět.
0: Vyfoťte to a pošlete nám to, ten panel. No. Já musím říct, že naposledy jsem sledoval tady ty papírové jízdní řády, když jsem šel z nějaké reštiky na noční rozjezd.
1: A ty jako jinak jako to víš, jako už ty znáš celý jízdní řád Brna, jo?
0: No ale jinak. V rámci těch nočních rozjezdů jsem přijel někam úplně jinam.
1: A kam? Ale ne, to bylo víš co? To bylo tím, nevím. Že jsi usnul.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Let's go!

0: Vinárskej požitkář!
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
1: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
3: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: to byly One Direction v odpolední show Hit Radio City Brno. Dneska jsme řešili, jestli sledujete ještě jízdní řády, takové ty klasické na zastávkách.
1: Papírové.
0: MHD, papírové MHD. A nebo jste už úplně digi a jedete přes Facebooky, respektive sítě, aplikace a podobně.
1: No, ale zavolala nám, to jsme hrozně rádi, že nám zavolala posluchačka Natálka, jak to vidí ona?
2: Dokonce dneska jsem se koukala, když jsem jela sem, jestli jedu na dobrý směr. Já jsem nepoužívala jako ty časy a takhle, na to jsem se nekoukala, ale já mám takovej talent, já jezdím docela často do protisměru. Takže já se vždycky podívám, jestli ta šipečka ukazuje správný směr, jestli jedu tam, kam mám, nebo musím jít hledat jinou zastav.
0: Jo tak.
2: Tě aplikace neukáže.
0: Takže za tebe jako je to dobrá věc?
2: Za mě je to dobrá věc, já si to vždycky kontroluji, radši než nastoupím do šaliny.
0: Takže bys to nechala?
2: Nechala.
0: Aplikaci používáš taky?
2: Aplikaci používám. Třeba ne vždycky jde, ta, kterou používám. Dneska ráno mi nešla, takže jsem byla ráda, že paní mi prodala lístek normálně fyzicky, na což nejsem už zvyklá, všechno platím online přes telefon. Tak dneska třeba nefungovala, měla výpadek a byla jsem za to ráda.
1: Ale vím si, jak je hezký, že se jako přiznala, že občas jede jako v protisměru. A to se stalo, přiznejme si to, i vy posluchači, přiznejme si, kdo někdy jel opravdu tím špatným směrem.
0: Já rozhodně. Určitě taky, no. A jsme rádi, že Natálka jezdí teda MHD, že neřídí auto, že? Když jezdí v protisměru.

0: is falling down. Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Posloucháte úterní odpolední show Hit Rádia City Brno, hodiny a jsou hvězdí, tak máme venku jasno v posledních dnech, takže hvězdičky je dobré sledovat, pokud byste se chtěli třeba trošku vyklidnit po náročných dnech, ale zase si říkám, že takové jako souhvězdí sledovat někde z krás řeckých ostrovů, vlastního řeckého ostrova.
1: No.
0: To by bylo žužo, co?
1: A já mám asi takovou nabídku, která se možná neodmítá, jakože si zbalíte kufry na dovču a už tam v podstatě zůstanete, jo? A to, co si nepřibalíte, to nepotřebujete. To je vždycky heslo, když já se balím na dovolenou. To, co nepotřebuju, na co zapomenu, nebo takhle, na co zapomenu, to nepotřebuju.
0: A to teď... si tam můžeš dokoupit, ne? Třeba?
1: No, ano, jako nafukovačku vždycky.
0: Přesně.
1: No. A mám dotaz, jo? Kdybych vám nabídla byt v Brně ve Slatině, teďka jsem se aktuálně koukala, má to 54 metrů čtverečních, 2 plus 1, za 6 200 000, a nebo bych vám nabídla za 6 milionů ostrov v Řecku, co?
0: Ty brďo.
1: 100 hektarů, je to ostrov Makry v Jonském moři, jako ona teprve bude aukce, jo, ale ta aukce začíná na 247 tisících euro, jo.
0: Tak to... je otázka, kde skončí potom, no?
1: No, jako ono tam na tom, já jsem se koukala na fotku toho ostrova, ono tam toho moc není, jo. Že prej tam nějaký jenom malý domek, vodní nádrž a kaple. Ale tak jako pomodlit se sám na ostrově, jako já bych se tam bála, takže jediné, co by mi zbylo, bylo to modlení.
0: Ale víš co? Je potřeba si k tomu ještě připočíst náklady na loď? Musíš tam nějak, nebudeš tam plavat?
1: A tak jako na fyzičku dobrý, ne? Ono to je prej 4 kilometry od pevniny. A počkej, jo. Normálně ono už to šlo do prodeje v roce 2022 a to je hodně zajímavé. To bych jako si říkala, jestli někde není nějaký problém. Už to bylo v prodeji za 8 milionů euro, což je nějakých 194 milionů korun, jo.
0: Nespletl se tam někdo?
1: Ne, ono se tam
0: není
1: asi...
0: Není to jenom třeba jako...
1: Ne, jako spletli se tam v tom, že oni si asi mysleli, ti, kdo to chtěli koupit, že tam vybudou nějaký rezort, jo, pohodinda, klídeček, palmy, všechno. Jenomže tam je to omezený, tam je nějaká chráněná krajinná oblast, takto, takže ty si tam nemůžeš vybudovat, co chceš.
0: Jo, tam asi rostou černé olivy.
1: Ne, tam si můžeš klidně asi postavit 10 kaplí, ale jinak ne.

0: Už když jsem slyšel tuhletu hitovku poprvé v životě, tak jsem měl husinu až na zádech a mám jít dodnes. Nelly Furtado, All Good Things.
1: Já ti řeknu, s čím mám husovku.
0: No tak s čím máš husovku?
1: Husovku mám z toho, co přijde za chvilku, a to je Ella Henderson a Rudimental Alibi. Protože jak jsem říkal, já jsem ho teďka slyšela naživo a to jako ti to potom hnedka evokuje a připomene.
0: Tak si to klidně zesilte. Ale teď se tě zeptám, Peti, kdy jsi naposledy skládala papírovou vlaštovku?
1: Papírovou vlaštovku? Joj, růžo, no to jsem skládala, tak já nevím, 10 let zpátky.
0: Dneska bys si to mohla jako dát znovu.
1: Jeden vlaštovek.
0: Repete, dneska je den papírových vlaštovek a ta nejdelší měří přes 88 metrů.
1: Tyjo. A kdo ji kdy poskládal?
0: Jak to skládali borci, že?
1: No hlavně to už neseskládají zpátky, že? Ale počkej, víš, co bych si poskládala já? Já jako vlaštovky toho nejsem příznivce, ale jestli znáte takový ty... to je taková hra, taky to poskládáte z papíru. Vypadá to jako zobáček a vždycky někdo
0: vždycky
1: řekne...
0: A pod tím je něco
1: ano,
0: napsaného?
1: A pod tím je nějaká otázka, nebo udělej stojku, nebo udělej dřep. A tohle já jsem hrozně ráda hrála. Takže na počest vlaštovek si to zahrajte.
0: Tak to bych si má zasukoval ruky.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
4: Tak hurá na Vysočinu.
3: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
4: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
3: Skály a vyhlídky, co berou dech.
4: Rybníky, jezera i koupaliště.
3: Aktivní zábava i adrenalin.
4: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
3: Vysočina má co nabídnout.
4: Stačí si jen vybrat.
3: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Mňam, to je dobrý.
6: To je jám.
7: Jám?
6: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
7: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
7: Najdeš ji na yumm.cz.
5: Jam, to si slízneš.
8: Zaostřeno na region.
9: Filmoví návštěvníci z budoucnosti v brněnských Žabovřeskách, legendární Open Minská nebo opravy škol, bytů a kulturního domu Rubín. To i mnohé další novinky z městské části Brno-Žabovřesky se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region se starostou Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
13: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Léder.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Už jste v Brně byli na filmu Michael?
1: Ne, ale slyšela jsem, že to je boží. No. Akorát, že tam nejsou takový ty kontroverzní věci, no.
0: Tak kdo by taky na to chodil, kdyby to bylo kontroverzní, že? Ale zatím normálně u nás v České republice tento viják vydělal zhruba 40 milionů korun. Světově to je zhruba 800 milionů dolarů.
1: Mm. Michael Valley.
0: A prej bude dvojka. Prej bude dvojka a možná i trojka. Teď ale vyrážíme na silnice, máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. No a když to tak pozoruju, no v Brně Komíně máme hlášenou z Kristanovy ulice dopravní nehodu osobního auta s chodcem, na místě jsou záchranné složky. Na Blanensku v Erbenově ulici tady bourala dvě osobní auta, tak to bude asi přímo v Blansku. Na Brněnsku na příjezdu do Tišnova od Železné bouralo osobní auto do stromu. A pokud byste projížděli přes Hradeckou v Brně, tak na příjezdu do Svitav nebo od Svitav, tady se střetla dvě osobní auta a na D2 na 11,5 kilometru ve směru na Bratislavu tady stojí pro změnu Ukrajinice porouchané auto s defektem. V Ořechově ve směru na Syrovice došlo ke střetu osobního auta a dodávky a také na dálnici D1 na 183. kilometru u Popůvek ve směru na Prágl dejte pozor na nepojízdnou dodávku s přívěsem na krajnici a ve Znojmě v Brněnské ulici křižovatka s Družstevní. Tady nám bourala dvě osobní auta. Na Brněnsku na výjezdu z Pravlova ve směru na Pohořelice havaroval motorkář, místo nehody je s opatrností průjezdné. No a také v Brně v Odbojářské ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, na místě jsou aktuálně záchranné složky. Je toho nějak moc, tak jezděte opatrně, vaše dopravní info volejte kdykoliv na 546 220 220. Moc děkujeme.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Hezké odpoledne v 16 hodin přeje Klára Zemanová. Jsou tady krátké zprávy. Sněmovna bude moci dnes jednat v případě potřeby opět i v noci. O prodloužení rozhodla hned v úvodu schůze hlasy koalice na návrh vládního tábora kvůli očekávané delší debatě o navrhovaném programu. Opozice se chce zabývat například řešením střetu zájmu premiéra Andreje Babiše, budoucností veřejnoprávních médií a změnami ve vládních agendách lidských práv a závislostí. Pokles ceny ropy v posledním týdnu by se brzy měl projevit i na čerpacích stanicích v Česku. Ceny benzínu i nafty by mohly klesnout o 1 až 2 koruny za litr. Trh s ropou i s pohonnými hmotami ale i tak zůstane extrémně nestabilní a ceny se mohou opět rychle změnit. Tenistka Linda Nosková vypadla na Roland Garros po druhé za sebou v prvním kole. Nasazená 12 prohrála s Marií Sakariovou z Řecka 5-7, 6-7. Utkání na antukových dvorcích v Paříži dnes ztratila po necelých 2 hodinách. A na závěr jedna sportovní pozvánka. Legendární závod míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím, a to 28. až 31. května. Organizátoři hlásí, že startovní listina je plná, potvrzeno je 22 týmů. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
1: Jedete už z práce a jedete šalinou? No tak to si počkejte, máme pro vás aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
8: Aktuální dopravní situace se nese v duchu hustého provozu jak v samotném centru města, v oblastech Zvonařky a Staré Osady, tak také v jižní části města. Pokud tedy hodláte cestovat linkami 44, 49, 50, E50, 67 a 84, počítejte s nepravidelnostmi do 10 minut. Podobné zdržení pak očekávajte také při cestování linkou 78 v oblasti ulice Hanácké a též u linky 69 v oblasti Bosonoch. Pro ověření aktuálního času odjezdu u nepravidelnostmi postižených linek proto doporučujeme využít mobilní aplikaci DepMobil Info. V případě tramvajových linek evidujeme pouze drobné nárazové nepravidelnosti do 3 minut. Pohodový příjezd do cíle vám z dispečinku dopravního podniku přeje Martin Koudelka.
10: Počasí na skleničku jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
1: Stále krásných 29 stupňů a slunečno, to nás bude provázet až do západu sluníčka. Když se podívám na ty večerní / noční teploty, tak klesnou pouze na 14 stupňů, což je dobrá zpráva. No a zítra má být úplně to stejné, co dnes, jasno, 29 na teploměru a ve čtvrtek nás čeká trošku ochlazení. V Čechách, tam bude ještě méně, ale tady bude 23 stupňů a úplné jasno.
7: Hit Radio City Brno.
0: Aha, ty jsi chtěla ještě něco dodat.
1: Už to není potřeba.
0: Na Hit Radio City Brno samozřejmě pokračujeme dál v odpolední show. Jsem to trošku Peti přerušil, že? Ale tak nevadí.
1: To nevadí. A zaměříme se na nevěsty a na svatby, takže jestli vás čeká teďka v dohledné době svatba, tak poslouchejte.
0: Plánujete strčit hlavu do chomoutu?
1: Nevíte, to je hezký, ne? To není chomout, to je přece zářná budoucnost.
0: Já jsem strčil hlavu do chomoutu.
1: A pak si vystrčil.
0: Jo.

0: Máme rovných 10 minut po 16. Ladíte Hit Radio City Brno, úterní odpolední show. Super odpoledne, no a nevím, jestli máte touhu, ale pláč určitě ne, že? Protože pokud toužíte svou drahu, jak se patří...
1: Okroužkovat
0: a samozřejmě požádat o ruku, tak máte možná nejvyšší čas, že? Protože doba tady těch parádních akcí právě začala.
1: No jasně, parádních akcí, jako to myslí svatbu, že? Mm-hmm, tu parádní akci.
0: Ano.
1: Tak to teďka v květnu, že jo, červen, ten bude úplně našpikovaný, prošpikovaný. A já jsem se koukala, protože taky jako svatbu, jak si chystáme, podívala jsem se do nějakých různých facebookových skupin. A tohle, mě to vždycky tak jako rozesměje na večer, jo. Že já se na to dívám místo nějakých jako vtipných scének, třeba je na YouTube, jo. Tak já se stačí mě se jenom podívat do skupiny na Facebooku, svatby 2026 a mám zaděláno. Třeba, teď se jedna nevystaptala. Můžu zakázat hostům otěhotnět před mojí svatbou? Víte, jako to je už je hodně takový panovačný, že?
0: No to je, no.
1: No, nebo kolik je normální dát do obálky, když jsem na svatbě jenom do 10 večer? To je taky strašný. Jako takhle, a co, když jako všechno důležitý se stane do těch 10, ne? To tam jako sníš třeba celý sele a pak jako jdeš 10 a dám 5 kilo, čau. No, a nebo jestli se někdo ještě ptal, jestli je vhodný vyhodit družičku ze seznamu družiček, když si obarvila vlasy na zrzavo a nehodí se jako k té výzdobě a celkově prostě nebude ladit na těch fotkách.
0: To je zajímavé.
1: No, ale co jako mě třeba potěšilo, že někdo to bere tak jako sportovně, jestli někdo měl dort jako svatební ze supermarketu. Ale tak ušetříš, jo?
0: Kde ušetříš, tam ušetříš, no, panečku. No.
1: Ty máš nějaký taky bizár, jako asi ne otázky, ty jsi asi neřešil svatbu na Facebooku, když jsi tady ženil, ale jaký ano, bizár jste řešili vy?
0: To ještě bylo, no tak byl rok 2002, no. Když jsem se ženil.
1: No, tak no. To se tak mohlo řešit dřív.
0: Já jsem se třeba po svatebním dnu ženy ptal, jestli něco bylo.
1: A bylo?
0: Prejo?
1: Bože! Tak to je takový bizar, podle mě teďka všichni pánové, kteří si to zažili. Protože co si budem, jo, pánové trošku víc bumbají na té svatbě, nechají jako projevit ty své emoce, jo, už jsou rádi, že to mají za sebou. No a to tak je, no.
0: No ale musím říct, že teda já na svoji svatbu vzpomínám rád.
1: Jo.
0: Trvala 4 dny.
1: Mně se zase jednou stalo, že jsem šla na jinou svatbu, než jsem měla, protože ve Velticích je hodně svadeb a já jsem šla za jinou nevěstou.
0: Tak doufám, že se ti to letos nestane, ty nevěsto roku.

0: Linkyni, to mají Féteru Hit Rádia City Brno za sebou, za chviličku Shawn Mendes, anebo také Lady Gaga. A jak se tak dívám do okna, no, klidně bych se vsadil, že dneska to může být i na teplotní rekord.
1: No, jakože určitě tento rok rozhodně. A to bych chtěl jít na koupák, ale co?
0: Jako už teď, jo?
1: Jak už teď, no
0: máš
1: ano.
0: Plavky?
1: Nemám, já tak to vydržím i bez nich.
0: Adam, Eva, dobře, dobré. Ale my vám za chviličku na Hit Rádiu City Brno prozradíme, kam se dneska klidně můžete v tom parnu v Brně vyrazit očvachtat.
1: Počkat, já jsem si jako dělala srandu, on opravdu nějaký koupák je otevřený v Brně.
0: No, ode dneška už jo.
1: O jo, já myslím.
0: Za chvilku vám řeknem víc.
1: Já myslím, že až od 1. června. Ne, tak od dneška.
0: Tak už ode dneška,
1: ale
0: no.
1: Brno to pochopilo.
0: Přesně. Dřív.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Mamí, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
3: I teď?
5: Ano.
3: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
8: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
7: www.u-lucerny.cz.
9: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Tři sestry Open Air Tour 2026. Brno 30.5. Nová zbrojovka. Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 18.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.3sestry.cz.
11: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
12: Televize pro jeho nejnižší ceny.
11: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Chcete podpořit místní farmářky a farmáře a udržitelnou spotřebu? Hledáte lokální produkty z Brněnska? Webová aplikace Farmáři z regionu vám v tom snadno a rychle pomůže. Mapa je interaktivní. Můžete si najít farmáře a producenty dle toho, jaké druhy produktů hledáte, či dle možností nákupu. Nechybí ani tipy na agroturistiku a ubytování přímo na farmách. Více informací na farmarizregionu.cz.
18: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
19: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Normálně si dokážu představit, že bych Shawna Mendeze poslouchal i někde třeba na koupáku, baru, anebo samozřejmě ve vodě,
1: ale
0: že?
1: Ale jo, to se hodí. Jako takhle,
0: to by se šiklo, no?
1: Víš, kam by se přesně hodil? Tady Shawn Mendes, třeba na dobrák, protože tam jak je jako uprostřed ten bar, jo, takže tam je to takový ten vibe, že když nemůžete v létě třeba na dovču, nějak vám to nevíde finančně, časově, tak dobrák je dobrý.
0: Právě! A pozor, mají tam už otevřeno, aktuálně jsme se dívali, že tam je snad 54 lidí.
1: Ano, 54.
0: A pokud nás ladíte na dobráku, tak moc pozdravujeme a spuste webku, ať z toho taky něco máme, že?
1: No právě, já jsem chtěla závidět jako úplně v reálném čase, abych se podívala na těch 54 lidí, ale ještě nemůžu závidět.
0: Aktuálně Dobrák a Kraví hora ode dneška mají otevřeno, takže pokud byste se potřebovali schladit, víte kam vyrazit. Navíc od soboty 30. května si zaplavete i na brněnských koupalištích Riviera a Zábrdovice. Bazény budou otevřeny každý den mezi 9. a 20. Samotný areál na Riviéře bude otevřený od nebo do 21 hodin. Vstupné se nemění. Na Riviéře vyjde celodenní vstup na 320 a v Zábrdovicích zaplatíte 210 korun.
1: No ale my tam vždycky, nebo takhle, od té doby, co je tam zbudovaný to parkoviště, kousek od Riviéry, nějakých 10 minut pěšky, obrovský, tak jako nemusíte mít problém s parkováním, ale jako ono tam to trvá 10 minut, ale zase to hrozně hezká procházka, fakt.
0: Navíc se jakože zapotíte a pak se osvěžíte, no.
1: Jo.
0: A v pátek se navíc otevírá i městská plovárna ve Znojemské Louce, takže i tady pozdravujem a pěkně si to užijte a zaplavte si.
1: Tak já vás pozvu na výstavu masožravých rostlin. Je to v Botanické zahradě v Brně od 29. května do neděle až 7. června. Tam jako proběhne setkání pěstitelů masožravek a potom tam bude v neděli 7. je workshop a tam si můžete jako sami vyzkoušet, jak to chodí s masožravkama. Jako to bych chtěla vidět, protože já, když jsem byla malá, tak jsem hrozně chtěla pejska. Mamka mi to nechtěla dovolit, tak jsem scháněla aspoň masožravou rostlinu, že? Tak prostě kytka, akorát, že se jako hejbe, jo? Ale víte co, jakože víte, jak ona, nebo ta masožravá rostlina, ona se živí hmyzem. Dokonce i nějakýma malýma žábama nebo ještěrkama, to prý tak jde. Ale jako neuvěřitelný. Každopádně já jsem se jí ptala, myslím té paní, když jsem si chtěla tu masožravku koupit, jako jestli jí můžu dát třeba jí jako salám nebo šunku. A to prej ne, jo. Ona pozná, co není zdravý, to nechce. A vlastně tak, vem si, že to je furt kytka. Kytka. A ona pozná, jestli schlamste něco, co je jako živý nebo mrtvý, nebo už to pozná z dálky.
0: Hezky.
2: Papej, Adélko, papej. Už si dlouho nic nehamala. Ještě, že ten hafík měl skoro metrák.
0: Adéla ještě nevečeřila, tam bude možná taky.
1: Jo, to je dost možný.
0: Tak ale samozřejmě to není všechno, protože z vás zveme na Hit Radio také na dny do Slavkova. Na konci května ožije Slavkov u Brna tradičními dny Slavkova. Od 28. do 31. května nás čeká pestrý program plný hudby, tance, divadla, gastronomie a setkávání napříč generacemi. Zahraje tam třeba Michal Hrůza s kapelou Hrůzy a pokud máte rádi něco fakt jako festovního a dobrého do žaludku, tak se těšte na Elimon Fresh Festival a na ten dorazí třeba i Zdeňa Polorajch.
1: No jako vždycky, ten kdyby chyběl, tak by to nebyl Fresh Festival, že?
0: Tak si to hezky užijte a čmakuje.

0: Posloucháte úterní odpolední show Hit Radio City Brno, toto byly Činasky a jejich Vrchlabí. Ale my se přenesem možná trošku někam jinam. Mrknem do jiné bečky, jak se říká, že? Protože víte, kdo to je futurolog?
1: A tak jako můžeme si odvodit, že to má co dočinění s budoucností, ale já jsem se koukala přesně jako
0: nějakou... Křišťálová koule?
1: Ano, no a křišťálová koule právě že ne, jako to je takový obor, futurologie obor, který se zabývá tím, jak by mohla vypadat budoucnost, ale o žádné věštění nejde.
0: To se dá jako studovat, jo?
1: No, asi jo. Já bych taky chtěla být futurolog.
0: Doktor buď futurologie.
1: Víš co, já si myslím, že nejlepší zaměstnání je, když buď pracuješ v hydrometeorologickém ústavu, tam taky věštíš koule, jak bude, anebo budu futurolog, to je dobrý.
0: Každopádně, jak jsme se dozvěděli, tak prej AI nám může změnit opravdu jako budoucnost, protože podle tady těch odborníků do 10 let zaniknou klasické školy. Nechceme strašit, ale futurolog se podívá dopředu,
1: a ví.
0: Dozadu.
1: No, no dobře, ale to už jsme si zažili v covidu a víme, jaký to, jaký to udělalo Maglajs. Ty děti, které byly doma a učili se online, oni vůbec to nejde předat přes ten počítač. To prostě nejde. Ty tam potřebuješ mít ten kontakt s těma dětma, jo? A potom, když nebudeš mít sociální kontakt, tak budou introverti, kteří budou jenom na počítači a už jsem se rozvášnila. Ale myslím, že to nevěští nic dobrého.
0: No právě, takže opravdu s rozumem bych to jako bral, že? Dobrý pomocník, zlý pán.
1: Ale jak napíšeme futurologovi? Futurolog, ty zavináč, seznam.cz.
0: Hej, zkusíme to. Kdyby nás náhodou nějaký futurolog poslouchal, zavolejte nám na 546-606-606. Chceme se pobavit, jaká je vaše práce náročná.
1: Jo, ať nám to vyvěštíte.
0: Přesně. Hit Radio.
2: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
6: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
6: Všechno najednou?
8: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
9: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Když
10: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
11: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
15: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení, je to další kapitola. Znojmo800.cz.
16: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: Tak přesně v takovýhle jeskyni v naprostý tmě uvízlo jeden čínský potápěč, vplul tam do toho podvodního jeskyního systému a ztratil se, jo. A co je teda neskutečný, že on tam 5 dní přežil v nějaký vzduchový kapse, uvízl tam, přežil to bez jídla, bez pití, pod vodou. A v moment, kdy se vynořil, tak jako první jeho věc, první reakce byla: máte cigaretu?
18: No tak si to představ, ten borec tam musel mít v té vzduchové kapse hroznou nudu, jako vem si, že 5 dní tam koukáš možná na nějaký ryby, jo, a jediný, co ti chybí ke štěstí, je zapik. A já úplně vidím, jak vylez, prostě absolutně bez stresu, já bych se osobně zbláznil, no já nemám rád stříštění prostory.
17: Já bych umřela šokem.
18: Tak přesně, ale borec prostě po 5 dnech nějak ho jako vytáhnou a on první co... Tak kam se potápíme dneska?
16: Vždycky snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio City Brno.
19: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zdravíme za volanty, posloucháte Hit Radio City Brno a samozřejmě máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Když se podívám do ulic, tak Brno, Milada Horáková poblíž křižovatky s třídou kapitána Jaruše. Tady nám havarovala dvě osobní auta, na místě máme zdržení a zdržení je dokonce v okolních ulicích. Bacha na to. Na Brněnsku mezi Pohořelicemi a Žabčicemi bourala dvě osobní auta. Pokud jedete přes Odbojářskou v Brně, tak tady došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Na místě jsou stále záchranné složky. Na Brněnsku na příjezdu do Pravlova ve směru na Pohořelice havaroval motorkář. Místo nehody je s opatrností průjezdné. Ve Znojmě v Brněnské ulici křižovatka s družstevní bourala dvě osobní auta. Pokud jedete po D1, tak 183. kilometr u Popůvek ve směru na Prahu dejte majzla na nepojízdnou dodávku. A v Ořechově ve směru na Syrovice došlo ke střetu dvou osobních aut a dodávky. A také v Brně Hradecká ulice na příjezdu do Svitav. Tady se střetla dvě osobní auta a na Znojemsku na příjezdu do Suchohrdel ve směru od Těšetic havarovalo osobní auto. A na místě se komplikuje doprava a zdržení až do 18. hodiny. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte kdykoliv na 546 220 220. Hlavně opatrně a když tak, pokud byste cítili únavu, tak přibrzděte 20 dřepů a pokračujte dál.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovýservis.cz a Hope doučuje.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Jsou tady zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Bývalý poslanec Dominik Feri opustil hradby věznice v Teplicích. Okresní soud ho tam dnes odpoledne podmíněně propustil. Za znásilnění si odpykal 2/3 tříletého trestu. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o více než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na síti X to uvedl ministr zdravotnictví Vojtěch. Češi letos na dovolené nezanevřeli ani přes napětí na Blízkém východě. Zájem o letní zájezdy zůstává vysoký. Při výběru destinací jsou ale obezřetnější. Více řeší bezpečnost, ceny i kvalitu služeb. Trend letošního léta jsou převážně kratší týdenní pobyty, za které si lidé rádi připlatí za větší pohodlí a komfort. Vyplývá to z ankety mezi cestovními kancelářemi. A na severu Belgie se dnes ráno srazil rychle jedoucí vlak se školním minibusem na železničním přejezdu. Při nehodě zahynuli 4 lidé, včetně 2 dětí ve věku 12 a 15 let. Dalších 5 dětí utrpělo těžká zranění. Příčina nehody zatím není jasná. Okolnosti tragédie vyšetřují místní úřady.
11: Jedete z práce městskou hromadnou dopravou? No tak to poslouchejte, máme pro vás opět aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
12: Dnes naposled dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. S postupujícím časem se situace v brněnských ulicích uklidňuje a i případná zpoždění především autobusových lenek v ulicích velkého městského okruhu se postupně snižují na aktuální úroveň 3 až 5 minut. Výjimkou jsou pouze linky 69 v oblasti Bosonoch, 72 v oblasti Vinohrad a část trasy okružních linek 44 a 84, které na svých trasách nabírají zpoždění do 10 minut. Připomínáme cestujícím, že omezení linek 64, N95 a 509 v Chrlicích bude ukončeno předčasně zítra v 7 hodin ráno. Ničím nerušený zbytek dne vám přeje Martin Koudelka.
6: Počasí na skleničku, jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
11: Já bych chtěla říct, že ta teplota vůbec nejde dolů. Stále 29 měříme. Hmm? Jako to se tam drží jak klíště na psovi. Ale zítra to bude úplně to stejné. Maxima nám ukáží 29 stupňů a úplně jasno. Jenom teda ve čtvrtek naměříme o pár stupínků méně, tedy 23 a úplně jasno. A kdybyste se ptali na to, jaký bude víkend, tak úplně ideální. Protože pátek hlásí 25 stupňů, jasno, sobota 28, ale zataženo, takže nebude takové to úplně přehnané teplo. Můžete vyrazit ven.
0: Já budu o víkendu řezat dřevo.
11: No tak ty. Takže... Pro tebe je lepší zataženo.
0: Takže...
11: A bacha na prsty.
0: Právě.
2: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno jsme vstoupili do poslední hodiny úterní odpolední show. Teploty nám furt krásně stoupají nahoru. Myslím, že poslední květnový týden se nám povedl.
11: A vy možná za chvilku budete vstoupit do letadla. Tak bacha na to, co si tam sebou berete do bagáže. Aby se vám to nevymstilo.
0: Myslíš jako z dovolené nebo na dovču?
11: Z dovolené.
0: Tak bacha na to.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: To byla partička, která se jmenuje UDG a single Odlétáš, a to se nám možná hodí, protože pokud odlétáte někam na dovču, tak pozor na to, jaký suvenýr si z dovolené chcete přivést. Raději magnetku než půl pláže, jo? Protože na Sardinii totiž celníci zastavili francouzskou turistku, která se chtěla domů odvést skoro 40 kilo písku, oblázků a mušlí.
1: Jo, panečku,
0: 40 kilo.
1: Tak to už není jako suvenýr, to už je taková menší rekonstrukce zahrady.
0: No, právě. Ženě teď hrozí pokuta až 3000 euro, nebo eur, že? No. A to z toho důvodu, že na Sardinii je odnášení písku z pláží přísně zakázáno.
1: A tak ono to je o tom, já se vůbec nedivím, protože každý si vezme trošku.
0: Kdyby si každý vzal 40 kilo.
1: No tak 40 kilo. Mě by zajímalo, do čeho to narvala, protože 40 kilo je strašně moc. Já když si jako uvědomím tu váhu, třeba jako na činkách, tak to jí to muselo zabrat úplně celý kufr, ne? A kam to chtěla panečku dát? Jako kdyby tak s náma chtěla udělat rozhovor, tak bych se jí zeptala, kam to jako chtěla dát ten písek. Jako to si nemohla ten písek zaobstarat někde u ní? Ve Francii?
0: Já teda jsem na Sardinii byl. Jsou tam nádherné pláže.
1: Je to tam krásné.
0: A teda jako řeknu to úplně na férovku, pár oblázků, nebo ne oblázků, mušliček jsem si taky nazbíral.
1: I ty nestydo, jako tohle
0: tak
1: se nemá dělat.
0: Tak ale nebylo jich 40 kilo, že?
1: Ale počkej, v některých
0: bylo
1: zemích...
0: Bylo jich 45.
1: Chtěla jsem jako říct, že v některých zemích je to takový, že tam jako fakt si nemůžeš odvést ani tu mušli. Myslím, že Egypt to má hodně přísně, ne?
0: No, bacha na to, kam jedete, no. Radši si zkontrolujte, co můžete, co ne.
1: A hlavně jako oni někdy jako vyloženě za to hrozí vězením. Takže to není jenom o tom, že 3000 eur, jako z toho se nějak vylížete. Ale jako jak se vylížete z toho, když jako se vás někdo zeptá, byl jsi někdy v životě ve vězení a už tam máš ten zápich.
0: No. A ještě musím říct, že jsem na Sardinii, když jsme byli s mojí drahou, tak našli jsme tam kompas. Mm-hmm. Takový jako fakt jako starodávný kompas na pláži. No. Zasypaný pískem.
1: Bez tak, jako starodávný kompas, bez tak bys to musel zase vrátit.
0: Jack Sparrow možná plaval kolem.

0: Na Hit Radio City Brno nám dozněl Timberg Sieg Bromance. No ale teď se mrkneme trošku na jiné téma, protože vydáme se na, řekl bych, nejkrásnější místo v Brně. Hádejte, které to je.
1: No to je tady, u nás Hit Radio, výstaviště.
0: No, to těsně vedle, je to brněnský Hlavas. Tam se opět děly věci, víc nám řekne Markéta Skřivánková, tisková mluvčí městské policie Brno.
2: Krásný den všem posluchačům Hit Radio City Brno. Strážníci si v pondělí večer při kontrole hlavního nádraží všimli muže postávajícího v tričku s nápisem policie. Přestože se pohyboval poblíž parkoviště vyhrazeného pro služební vozy státních policistů, jeho zbylé části oděvu nenasvědčovaly tomu, že by byl příslušníkem. Strážníci se ho proto rozhodli kontaktovat. Vysvětlili mu, že na veřejnosti nesmí nosit služební stejnokroj policie nebo takové části, které jsou s ním zaměnitelné. Muž hlídce pověděl, že ho našel u popelnice. Strážníci ho tedy slušně požádali, aby se převlékl a dál v něm na veřejnosti nechodil. Nešlo ale o jediný jeho prohřešek. Hlídce pro ověření jeho osobních údajů předložil napůl rozlomený občanský průkaz. Případ s podezřením na porušení zákona o občanských průkazech a o policii České republiky pak strážníci předali úředníkům. Děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji krásný den.
0: Děkujeme.
3: Ale tady si někdo chtěl hrát na policajty. Jako já myslím, že jako děti, když jsou malí, tak si třeba hrajou na popeláře, taky možná na piloty, policajty. Oni ty uniformy jako jedou tady v tom. Ale já zas ne. Mě si jednou spletla paní, když jsem si nakupovala boty v jedné obuvi, tak jsem vypadala jako ta prodavačka, tak si mě spletla a ptala se mě, jestli máme velikost 37.
0: Já jsem zkasírovat.
3: To, jo, že bych jí to prodala, že? Jenom cash beru, paní.
0: Ale zajímalo by mě teda, jak se dá najít tričko policie České republiky, jenom tak, že?
3: Hele, na Hlavasu, tam se dá najít úplně všechno.
0: A taky by mě zajímalo, jestli třeba by ten týpek, když ho teda sundal, tak jestli by mu třeba městská policie nedala tričko, ať tam nechodí na...
4: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na byd.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Taky toužíte po novém bydlení.

0: úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tolik David Guetta, další kámoši tady u nás na Hit Radio City Brno. No a pokud jste dneska po ránu ladili naši snídaní šampionů, tak to je jenom dobře. A myslím, že jste si dneska mohli říct, že krása střídala nádheru.
1: No, jako tak i tak jako vlastně přes éter, že? Když no, jste právě to neviděli.
0: Ano, protože dneska po ránu k nám zavítala Miss Czech Republic České republiky Lucie Pisková.
1: No a jako co mě to z toho tak jako vzešlo, protože já jsem to slyšela v éteru, jak tam byla, tak hrozně hezky odpovídala a vlastně ty názory lidí se na ní zhodují v tom, že konečně tam je někdo normální.
0: No tak byl nejvyšší čas, že?
1: Ale to zase nemůžeme říct, že by jako předtím byl někdo nenormální, jo? To ne, ale že z nich byla hrozně normální.
0: Má chlapa?
1: Má chlapa? To já nevím, jako to mě třeba nezajímá. Ale vím, co zajímalo právě ve snídaní šampionů a to mě taky zajímalo, takže jsem ráda, že vám tohle můžeme jako dát ex post až odpoledne, jo? Jestli mezi holkama panovala rivalita.
0: No to by mě taky zajímalo.
2: Já si myslím, že letošní ročník byl úplně skvělý. My s holkama jsme třeba i chodili ven, když jsme nemuseli, jakože nás doopravdy nikdo nenutil někam jít a spolu se vyfotit, ale protože jsme chtěli. Já jsem si tam našla pár úplně super holek. Myslím si, že než vždycky si sednete s 9 s holkama z 10 na to, abyste byli nejlepší kamarádky celý život, ale se všema jsme se tam naučili respektovat, vycházet, žádné naschvály jsme si nedělali. Hod s někým si sednete prostě víc, s někým míň, tak si myslím, že je to úplně všude.
1: Já jsem překvapená, protože ta doba asi postupuje a možná i ta moudrost těch holek, protože já jsem slyšela o jedné miss, že si tam holky normálně stříhaly navzájem šaty. Jo, aby jakože na sebe tak žárlili.
0: Potřebovala pomoc.
1: Aby to by mělo víc děra, bylo víc to odhaleno to tělo?
0: Tak nevím, já třeba osobně bych si třeba s 9 holkama úplně v pohodě sedl. Co? Skvěle se na ní podívejte.
1: O tom nepochybuju.
0: Vypadá moc hezky, Lucie Pisková se jmenuje.
1: Je fakt krásná.
0: Dobře vybrali.
1: Nejenom na těle, vybrali. Ale i na duši.
0: Právě, konečně normální ženská, jako ta moje.

0: Na Hit Radio City Brno se nám fíha přiblížila 6:45. To je co? To nám to dneska uběhlo. Ale ještě předtím, než definitivně zvedneme kotvy, tak máme tady pár tipů na to, co dělat, pokud vyrazíte s partnerem nebo partnerkou na dovču, že?
1: No, my jsme tady totiž řešili už v této hodince pokuty za to, že když si z dovči odvezete mušle nebo písek, jedna paní teda dokonce 40 kilo, tak jako za to dostala pokutu. Ale to není jediná pokuta, kterou můžete na dovči dostat.
0: Pokud byste se třeba chtěli vodit za ručičky, pusinkovat na ulici, tak jsou země, kde vás za tyto tresty čekají, nebo za tyto věci čekají tresty. A třeba mezi takové země patří Japonsko nebo Indie. A dokonce v Thajsku byste se dokonce neměli ani mimo soukromí držet za ručičky.
1: Ale já jsem v Thajsku byla a jakože nevím.
0: Držela ses tam za ruku?
1: Ano, podle mě určitě.
0: A s kým?
1: Co tě to zajímá, co ti do toho? Ale nebylo to v pohodě, nikdo to tam neřešil, takže ono spíš záleží, jako není, jak se říká, není soudce, není...
0: Není žalobce, není soudce, ano, víš?
1: Ano, přesně tak, takže no, nikdo to nežaloval, nikdo nežaloval, tak jako v pohodičce.
0: A já bych možná doporučil, pokud byste se chystali fakt někam za exotikou, tak pořádně si prostudovat vlastně pravidla.
1: Ale hlavně třeba, co se týče ještě Bali. Bali je teďka strašně oblíbená destinace, že jo? Tam frčí úplně každý, kdo tam nebyl, tak je divnej, takže jsem divná.
0: Já jsem taky divný.
1: Ale tam, když nejsi sezdaný, tak ty nemůžeš s tím dotyčným bydlet v jedné domácnosti.
0: No. Takže dvakrát cimra.
1: No, dvakrát cimra, musíte se navštěvovat potichoučku, polehoučku, no.
0: Tak tam nepojedu, to už vím. Mějte se krásně, zítra opět mezi 15. a 18. a dneska hlavně 20.20, nezapomeňte držet palce, protože...
1: S kým hrajeme?
0: No, s Kanadou.
1: No, tak...
0: Bude to řezva.
1: Si, to, aby jsme si připravili kapesničky.
0: Já jdu na to. Tak se mějte, ahoj.
2: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radiu.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
5: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
4: a poctivé pivo z místních pivovarů.
5: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
4: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka Shop Rocku přináší...
7: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
8: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
7: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
8: Když vysavače,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny BOVA na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl Technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürli.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicha.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Siko, koupelny, kuchyně.
13: Končím.
12: děláme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
13: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
14: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
13: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
14: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicich.cz.
13: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
15: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
17: Hit Radio City Brno.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Ostravské ulici směrem do centra za sjezdem do Bělohorské probíhají stavební práce a jízdní pruhy jsou zúžené. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
7: Všechno najednou?
9: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
10: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Hope jazykový servis a Hope doučuje v Brně. Naučíme vás cizí jazyk a vaše děti připravíme na zkoušky Cermat. Více na jazykovyservis.cz a hopedoučuje.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dominik Feri je na svobodě. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Bývalý poslanec se také musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu. Americký lékař izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce kvůli kontaktu s ebolou je dál bez příznaků. Daří se mu dobře. V metropoli dnes se teploty překročily 30 stupňů Celsia. Speciální biobox, ve kterém pacient nepřetržitě pobývá, není možné klimatizovat. Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném pouze při sobotní pouti. Potom bude uschována. Potvrdil to dnes pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl.
13: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována. Budeme sledovat její další kondici, to znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat.
12: Hudební festival Colors of Ostrava letos poprvé návštěvníkům nabídne psychoterapeutickou pomoc. Pořadatelé také posílí servis pro neslyšící pomocí umělé inteligence a v programu představí řadu umělců s tělesným postižením. Festival se v dolní oblasti Vítkovec uskuteční od 15. do 18. července.
14: Počasí na skleničku jedině 4. června na Just Wine Festivalu vín v Semilasu. Neomezená degustace, top vinaři a večerní party. Lístky právě teď na www.justvine.cz.
12: Ranní teploty 16 až 11 stupňů v údolích, ojdněle až 8. Bude většinou jasno, polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezská, pak na jihu Čech místy, jinde jen výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty pro středu 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude až 33, naopak na severu Čech 24 stupňů. Vítr čerstvý od severozápadu.
15: 18. hodina odbyla, znamená to jediné, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty nejlepší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, tak přeju hezké úterý.

jsou Králové 80. Kocavan, D.I.S.E.O. neboli Disco. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Odstartovali jsme úderem 18. hodiny a až do 21. vám budeme servírovat to nejlepší z minulosti. Třeba Pink Get Up Already Started, tak to je záležitost, kterou mezi vás posíláme právě teď s přáním toho nejlepšího úterý.

0: Z filmu Lví král je píseň Can You Feel the Love Tonight. Postaral se o ní Elton John. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Když jsme u těch lvů, tak jako lvy se dnes na ledové ploše budou opět rvát naši reprezentanti. Tentokrát vyzvou jedničku v naší skupině, a to celek Kanady. To utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. Tak budeme potom včerejším debaklu proti Norsku našim reprezentantům moc držet palce. Hrajeme ty největší hity minulosti, až do 21 hodin pro vás máme nabídku toho nejzajímavějšího z našeho hudebního archivu. Za chvilku to bude třeba Mike Oldfield, Cara Dillon pomáhala s písní Man in the Rain a taky John Lennon se přihlásí o slovo. Takže rozhodně bude co poslouchat. Užívejte úterý.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Rádia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
8: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
7: www.u-lucerny.cz.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitrea. Inspirace srdcem.
10: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
11: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v Brně.cz.

0: podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zpíval Honza Kalousek, Hvězdy se mění, to byla písnička, na kterou jsme vzpomínali. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. Honzu Kalouska určitě dobře znáte nejen ze své solové dráhy, ale taky díky skupině ZOO, kde začínal svou kariéru. ZOO, to je ta kapela, která má na starosti třeba písničku Čas sluhů, taky Chodím ulicí, další velký hit, na kterém se podílel samotný Honza Kalousek. No a mimochodem se podílela také na hudbě k filmům Šakalí léta nebo Rebelové. I tohle pochází z jeho hlavy, tedy alespoň pokud jde o písně. Winner Takes It All, to zpívá švédská skupina ABBA. V podstatě se to hodí k tomu dnešnímu večernímu zápasu. Vítěz bere vše, by se možná dalo aplikovat. Ten dnešní zápas už nerozhodne o tom, jestli budeme ve čtvrtfinále, to máme naštěstí jisté. Každopádně, pokud bychom vyhráli, máme slabšího soupeře z té další skupiny. Taky se pravděpodobně nebude náš nároďák muset stěhovat z města, ve kterém hraje právě teď. No tak uvidíme, co ten dnešní zápas přinese a budeme moc držet palce, i když soupeř je těžký. Kanada.

0: Welcome by, další velká hudební vzpomínka, jak Dinej, tak to jsme hráli na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Který bude pokračovat a taky touhle věcí. Lamač dívčích srdcí Eros Ramazzotti, Sebastiana Canzone. Velká klasika, která dostojí jménu našeho hudebního speciálu, už je v playlistu připravená. Tak si ji za chvilku zahrajeme v plném znění.
1: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak? Pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na
8: Firma na zážitky
5: CZ.
9: Ticho. A přesto maximální výkon. To je Štýl. Přijďte na den otevřených dveří Štýl do prodejny Bova na hlavní 15 ve Vojkovicích. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 16 hodin. Čeká na vás kompletní řada akustrojů Štýl AP, určených pro profesionální údržbu zeleně měst a obcí. I Štýl Technika pro dům a zahradu. Přijďte si je rovnou vyzkoušet. bovavojkovice.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
13: Zveme vás na Mezinárodní festival živých soch a body artu ve Slavkově u Brna. Desítky umělců z celého světa promění zámecký park v galerii pod širým nebem. Přijďte v sobotu 6. června na zámek Slavkov a zažijte fascinující podívanou. Vstupenky v prodeji právě teď. Pořadatelem akce je zámek Slavkov Austerlitz a živé sochy Cinella.
14: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
15: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
16: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Brno, Brno Slatina, www.porsche-brno.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Takhle na pohodu si hrajeme na Hitrádiu. Sixpence, None the Richer, There She Goes. Tak to byla věc, na kterou jsme vzpomínali a která nás dovedla k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zaostřeno na region.
3: Filmoví návštěvníci z budoucnosti v brněnských Žabovřeskách, legendární Open Minská nebo opravy škol, bytů a kulturního domu Rubín. To i mnohé další novinky z městské části Brno-Žabovřesky se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region se starostou Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
0: Pokračuje hudební speciál Hitradio Classic, dál vám servírujeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

tohle jsou Soul Sister, The Way to Your Heart. Pokud jste dneska měli nějaké starosti, tak s tímhle hitem jste je museli hodit za hlavu, protože ten je tak skvěle energický a pozitivní, že vám tu náladu prostě musel vyladit. Let Loose 17 budeme hrát dál, taky Gary Halliwell, Colin. I s tím můžete počítat v příštích minutách na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.

Hudební návrat do roku 2001. Tehdy Gary Halliwell vydala desku Scream If You Wanna Go Faster a na ní písničku Call It. Je to tak dávno, co si dávno zpívá Jirek Ledecký, je to dávno, kdy vydal i svou píseň Právě teď.

0: To máme nachystanou do dalších minut tady na Hit Rádiu. Prostor u nás dostane taky domácí muzika. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Vybíráme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Až do 21 hodin vám hrajeme 80, 90 a největší hity milénia. Pet Shop Boys, taky Sugar Babes budou následovat.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Milovníci hudby na vinicích s Rajvkou, zbystřete!
2: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicích.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: Firma na zážitky
4: CZ.
5: Sýko, koupelny, kuchyně.
7: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Sýko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Sýko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Sýko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na sýko.cz/outlet.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Vyberte si ze široké nabídky prověřených ojetých vozů u nás. Porsche Brno, Slatina.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

konec 90. patřil zejména boybandům, na začátku milénia se k ním hodně přidali i girl bandy. Tohle je jeden z nich, dívčí skupina Sugar Babes. Overload je píseň, kterou jsme si poslechli. Sugar Babes opravdu královali zhruba tak od roku 1998, kdy se tahle parta dala dohromady v Londýně. Byla to trojice, která postupně ale všechny členky vyměnila a pak dál docházelo k různým změnám sestavy. No v podstatě to byla možná nejvíce obměňovaná kapela v historii popu. No a tehdy se vedly poměrně i velké diskuze mezi fanoušky, odpůrci, kritiky, mediální sférou o tom, jestli by se vlastně ještě měli jmenovat Sugar Babes, protože v jednu chvíli nebyla v kapele ani jedna z originálních členek. Nicméně historie tomu chtěla tak, že v roce 2019 zaznamenali comeback v té původní sestavě a dokonce získali zpátky práva na to, aby si mohli říkat Sugar Babes. Tak to byla tady jedna velká hudební vzpomínka, další bude následovat. My se z Británie, respektive z Anglie, přesuneme do Irska, vedle za skupinou U2. Ta má na triku třeba singlovku The Fly.

0: Krásná balada, o kterou se postaral Nick Berry. Every Loser Wins. To byla věc, kterou jsme hráli na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. Ještě jednu romantiárnu tady pro vás do konce hodiny máme připravenou. Uslyšíte švédskou skupinu Europe. Ta nemá na triku pouze Final Countdown, ale třeba taky Kerry. Hodně velká chvilka nostalgie. Taky Lucka Bílá nebo Seš, to všechno vám budeme hrát v těch příštích minutách. Hezké úterý s datem 26. května.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor. Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitrea. Inspirace srdcem.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: Trošku jsme zvolnili, tohle je Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A teď je taky hitovka Lonely Symphony. Posloucháte to nejlepší z 80. 90. a milénia.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Brna. 8. až 10. června ožije brněnský biotop muzikály, jako jsou Rebelové, rodinná senzace Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo parodie 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
0: Pokračuje další hodina hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dál vám budeme hrát ty největší hity minulosti a začínáme skupinou Blur. S vámi Michal.

No jo, ty vejšky tam prostě má, stejně jako v té známé písni All I Want For Christmas Is You, tak tady je taky takové dlouhé you. Saving All My Love For You zpívala Whitney Houston. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, Tom Jones a Mouse T, ti rozhodně patří k správné oldies a retro party. Sex Bomb je píseň, kterou máme připravenou v playlistu, ale přidáme nejprve Outcast, Miss Jackson. Tak to je věc, která už teď letí mezi vás s přáním hezkého útru.

0: Slibovaná klasika stanečních parketů. Na žádné správné retro a oldies party tohle nesmí chybět. Legendární Tom Jones. Sex Bomb. Jsme hráli právě teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Už za chvilku vyletíme se skupinou Buty. Máme od nich připravenou písničku Vrána. To bude další velká chvilka nostalgie a pro lepší náladu vám budeme hrát taky Sonic Alive anebo Depešáci připravení Master and Servant. I na to se můžete pomalu, ale jistě těšit.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Znojmo slaví

800 let. A po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo 800.cz.

čekají, šetří síly, ještě dlouho poletí vzduchem. Letí vrány, letí, letí, nepotí se, vzduch je chladí. Letí

Tohle je zpěvačka Sonic a její parádní záležitost, písnička Alive. Taky tohle jsme vám naservírovali do úterního hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zdravíme vás přesně v 8:30 večer. Mimochodem máme dobré zprávy z ledové plochy. Národní tým hraje v posledním duelu v základní skupině světového šampionátu proti Kanadě. No a teď během písničky od Sonic vstřelil náš národák gól. To znamená, že aktuální stav je 1-0 náš prospěch. Tak to je mnohem hezčí hokej a hezčí podívaná než ten včerejší výkon s Norskem. Tak to budeme brát tak, že se včera Češi jenom šetřili na ten dnešní duel, protože teď pálí jednu ránu za ránou. Tak moc držíme palce, aby to padalo do té sítě, co nejčastěji do té správné sítě. Protože pokud bychom nad Kanadou vyhráli, tak to pro nás třeba znamená i to, že bychom měli lepší umístění v tabulce, tedy slabšího soupeře z protiskupiny a dost možná by se Češi ani nemuseli stěhovat ze stadionu, na kterém právě teď hrají, tedy v rámci toho čtvrtfinále, semifinále a finále, to už je pak samozřejmě jiná pohádka. Jusu Endur a taky Nena Sherry, 7 seconds. Tak to je záležitost, kterou vám teď posíláme. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší od 80. až po milénium, tak užívejte tenhle poslech.

0: All I need is a miracle, to nám zpívali Mike and the Mechanics, my jsme je připomněli právě teď, ladíte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic plný toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Do konce hodiny stihneme ještě spoustu hitů, mezi nimi třeba Roger Sanchez, taky Tina Turner, ale připomene se i švédská skupina Roxette. Taky na tuhle romantickou strunu si zadrnkáme, tohle je singlovka Listen to Your Heart. Možná jeden z těch největších hitů v jejich kariéře, tak i ten jsme pro vás připravili. Do příštích minut.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

Tohle jste určitě poznali, Crazy Town, Butterfly. 21. hodina klepe na dveře. Český nároďák uhrál první třetinu proti Kanadě. Je ve vedení 1-0, právě teď je přestávka. Tak budeme držet palce i v těch dalších dvou třetinách. Co se ovšem ke konci blíží, tak to je aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Zítra vaše středa, no a ve čtvrtek jsme zpátky i s tím nejlepším z 80. 90. a hity milénia pochopitelně nesmí chybět. Na Hit Radio bude pokračovat Chad Kroeger, frontman skupiny Nickelback, který na solové dráze představil singlovku Hero, taky Lady Gaga, Lost Frequencies, Clue, prostě bude co poslouchat. Tak užívejte úterní večer.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: I know that this could happen.

0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: potisk, trička, byla bel, CZ. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: koncerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.